Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Lexa Fedorov? Zpěvák a kytarista skupiny SP25.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

mixtures, bridge, colors.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
4: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
5: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
6: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
7: Léto jako živé.
3: Na rádiu Bí.

Vítají, tančí, vábí, smějí se, kránu unikají, nevěří a mlčí. Zmizely zvuky rolety, zůstal jen rytmus otvíraných dveří.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno i do míst, kde budu muset přeřvávat bouřku. Na Mladoboleslavsku byl takový ceďák před hodinou, že tam museli D10 zavřít a odčerpávat vodu. Tak už se tam jede jenom bacha směrem z Prahy na Boleslav. Za Bezděčínem na 41. kilometru se zpomaluje u osobáku, co trefil svodidla. A brzdí tam i auta, co jedou opačně na Prahu. Takže opakuju, 41. kilometr Mladoboleslavské dálnice. Na Slánské D7 je nehoda směrem na Prahu před Buštěhradem na 7. kilometru. Na brněnské dálnici na Prahu na 127. kilometru je drobnější bouračka a na Brno u Osové Bytýšky na 153. kilometru osobák trefil dopravní značení upozorňující na omezení. V Praze už řeší dopraváci srážku kamionu s osobákem na Kbelské směrem z Letňan na Hloubětín v nájezdu na Novopatskou, tedy na výpadovku na Mladou Boleslav nebo na Černák, a bacha na Nové Pasti. Třeba nám zavřeli v Kostelci nad Labem oblast Komenského náměstí. A z Kostelce na měsíc možná taky, ale hlavně na Mělník, musíte přes Neratovice. No a i já dneska musela volit alternativní trasu nečekaně. Zavřeli nám cestu mezi Čelákovicemi a Zálužím. Víťáci, dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo na východě, zpočátku polojasno. V Čechách občas zaprší, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i mraky. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Na jihovýchodě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový brankář Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu s Tottenhamem. Pokud klub opustí Vicario, měl by se stát brankářskou jedničkou. Fotbalista Adrian Zelkevič znovu odchází z Plzně na hostování do MTK Budapešť. Slovinský reprezentant tam stráví i nadcházející sezonu. Při červnových nehodách na českých silnicích zemřelo 43 lidí, o 3 méně než loni. Od začátku roku jsme takto přišli o 184 příbuzných či třeba známých. Meziročně je to o jednu oběť víc. I čínská Valdštejnova lipová alej by mohla být kulturní památkou.
2: S návrhem Národního památkového ústavu souhlasila rada města Jičína, kterému alej patří. Čtyřřadou téměř 2 kilometry dlouho alej založil v polovině 17. století Albrecht z Valdštejna. Je nejstarší dochovanou alejí v Česku s 1140 stromy. Luboš Dvořák, Jičín.
1: A nakonec Google překladač nově umožní živé tlumočení s přirozeným zachováním tónu hlasu. Aplikace v reálném čase překládá rozhovor oběma směry i mluvené slovo z okolí, například výklad průvodce. Funkce vyžaduje připojení k internetu. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
0: Radio B. Classic Rock.

Dobré ráno, Býťáci, je 6 minut po 6 a budu dodržovat tradici a my se teď společně přesuneme na černomořské pobřeží Bulharska, kde na pláži při východu slunce před hodinou a půl, a já ověřovala, že se tak fakt stalo, vítali nový měsíc klasikou od Juriášů. Moji milí, začal nám červenec.

Dobré ráno, je tu červenec, ano, první červencové ráno jsme tedy přivítali klasicky, jinak v býťáckém kalendáři vystřídal Matěje Homolu kovboj Pepa Vojtek. Jak prozradil autor fotek Martin Beck, tak Josef na focení přijel na mašině a ani si nesundal bundu. Jen místo helmy, ve které ho bychom těžko možná poznali, tak nasadil na hlavu klobouk. A klobouk dolů opět parádní fotka. Jo a dneska je středa, tak v poledne počítejme se zkouškou sirén. Na tu dojde poté, co až někdo další z vás vyhraje opět zmrzlinovač v rokové detektivce, která na Beatu začíná v 9. Teď je 6.18.

0: No.
1: Je to je pták.
2: Je to je pták.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želaterie za skoro 6 tisíc. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

Kanárci budou v neděli hrát osmifinále fotbalového mistrovství světa proti Norsku. To slaví historicky první výhru v play-off světového šampionátu po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Rozhodla trefa útočníka Manchesteru City Holana, který už dal na mistrovství 5 branek a zatím skóroval ve všech zápasech, do kterých nastoupil, a ve střelecké tabulce pronásleduje Messiho a Mbappého, který dneska párem gólů zařídil Francii postup přes Švédsko. Hvězda Realu Madrid s tou dnešní dvojičkou dosáhla na metu 10 gólů ve vyřazovací fázi mistrovství světa, což je absolutně nejvyšší počet v historii fotbalu. A uvidíme, kolik přidá v sobotu proti přemožitelům Němců. Francouzi totiž budou hrát osmifinále proti Paraguayi. No a Mexiko, to si na své další soupeře počká. Dneska slaví výhru na 2-0 nad Ekvádorem. Začátek zápasu mimochodem odložila bouřka o hodinu. My už za 3 minuty budeme mít 6:30 a dáme si společně kávu nejprve, ale Erika Kleptná.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a jedete-li po dálnici na Olomouc, tak opatrně. Od Mohelnice je nehoda na 257. kilometru, tedy za Unčovicemi. A na D55, tedy z Přerova, zase boural osobák na 3,5. kilometru, kousíček před sjezdem na Velký Týnec. Stále se vyšetřuje nehoda na Slánské dálnici na Prahu před Buštěhradem na 8. kilometru, ale více vás přibrzdí omezení u letiště. Brzdí se u Středokluk na 5. kilometru. D7. A v Praze na Kbelské máme dvě nehody, obě jsou z Letňan na Hloubětín, jedna je před sjezdem na Prosek a další na nájezdu na Novopatskou. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu jdeme vařit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
0: Roboti selhávají. Weby nejsou aktuální. Navigace alespoň jednou vypekla každého. Válka strojů nám zatím nehrozí. A to je dobrá zpráva. Ale o zbytek se musíme postarat sami. Býťáci, bez vás to prostě nepůjde. Nikdo nemá o situaci větší přehled než vy sami. Buďte očima všech býťáků, řidičů za vámi. Dejte vědět, jak to jede, nebo naopak nejede. Staňte se prostě součástí toho všeho. Uložte si číslo 210 32 33 34 nebo si stáhněte aplikaci Bítu. Býťáci sobě. Nejen na cestách. Rádio Být. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas zaprší, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i mraky. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Na jihovýchodě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Být.
3: Hvězdný basketbalista LeBron James odehraje svou 24. sezonu v NBA v jiném klubu než Los Angeles Lakers. Jeho agent zveřejnil, že v týmu po sezóně skončí. Český hydrometeorologický ústav dnes spouští nový výstražný systém. Nově bude varování popisovat hlavně konkrétní dopady počasí na lidi a majetek, nejen meteorologické hodnoty. Na Pražském hradě odstartovala oprava jedné z nejstarších částí katedrály svatého Víta.
4: Restaurátoři se zaměřují na obnovu konstrukce oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní partii chrámu, vybudované mezi lety 1372 až 74. Práce probíhají souběžně jak v interiéru, tak i v exteriéru památky a návštěvnický provoz nijak neomezují. Honza Navrátil, Praha.
3: Rusové teď hodnotí stav ekonomiky nejhůř za nejméně 20 let. 60% lidí vnímá zhoršení ekonomické situace a víc než polovina i pokles životní úrovně. Klesá i důvěra v armádu a vládu. A nakonec Apple řeší nedostatek paměťových čipů a snaží se u Trumpa vyjednat výjimku, aby mohl nakupovat z Číny a u tamních firem na černé listině. Důvodem je rostoucí cena komponent. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Lexa Fedorov? Zpěvák a kytarista skupiny SP25.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

Jo, tak možná dneska dojde i na deku, nemyslím ani tak u pláže, ale má se ochladit a místy i dost oproti minulým tropům citelně, tak třeba zase v noci se přikryjeme. Ale teď oslavíme nejznámější blondýnu, seč přirozeně je to Zrska. A je to Debbie Harry, kdo má dneska narozeniny. A jednou měla tak otravného přítele, který se nesmířil s tím, že mu dala kopačky a furt ji pronásledoval, že se odstěhovala z města a napsala o této ne zrovna přátelské osobní události písničku. A jak pak sama řekla, snažila se do toho vnést trošku lehkosti, aby to bylo veselější. A já si myslím, že se to povedlo a tady máme Debbie Blondie a tak či onak.

Debbie Harry, zpěvačka Blondie a někdejší zajíček Playboye, co když už má mít v zákulisí lahev něčeho ostřejšího, tak má ráda kvalitní chardonnay. Tak víme, čím je připít k těm dnešním narozeninám. Když byla malá holčička, rodiče nějak před ní netajili, že ji adoptovali, když jí byly 3 měsíce. A ona si pak prý představovala, že její biologickou matkou byla Marilyn Monroe. Tak nevím, jestli by za otce chtěla mít Jima Morrisona, ale na beatu si teď dáme The Doors.

Serena Williamsová sice s o 24 let mladší soupeřkou Australankou v prvním kole Wimbledonu prohrála, ale já si myslím, že centrální dvorec naplněný v All England Clubu a i my u televize jsme si užili téměř 2,5hodinovou třísetovou hezkou bitvu. Z našich prvním kolem travnatého Grand Slamu v součtu prošlo 14-9. Včera české derby nad Valentovou vyhrála Plíšková, která dál vyzve Polku Švjontekovou. Druhé kolo si zajistila Bousková, Nosková i Lehečka a Menšík. Vypadly kromě Valentové Bejlek a Kopřiva. No a dneska druhý zápas na centrálním dvorci odehraje Barbora Krejčíková, kterou čeká duel s Andrévovou, s tím, že je to opakování druhého kola Wimbledonu před 3 lety, ale doufejme, že to bude mít lepší konec, protože tenkrát Češka zápas nedohrála kvůli zranění levého kotníku. Karolínu Muchovou dneska čeká Číňanka Shuhai Chang, se kterou zatím odehrála 3 zápasy, všechny 3 Muchová vyhrála bez ztráty setu, no a Kateřinu Siňakovou čeká derby s Nikolou Bartůňkovou. I o tenise vás na Beatu budeme informovat.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin a přišla mi SMS-ka z D10, že si máte dát bacha na Mladoboleslavské dálnici. Brzdí se u sjezdu na Bezděčín na 40. kilometru obousměrně. Je tam auto v poli. Přicpává se příjezd do Prahy po Ústecké dálnici, zpomaluje se na 3. kilometru D8. Tak zaprvé začíná ranní špička a na Kbelské směrem z Letňan na Hloubětín jsou dvě nehody. Před sjezdem na Prosek a pak v nájezdu na Novopatskou. A jede tedy do metropole po Slánské D7, tak první kolona je mezi 9. a 7. kilometrem, kde byla bouračka, a pak je zpomalení od 5. kilometru asi 20 minut k omezení u letiště. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes bousky a déšť, nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku i velmi silné. Předpokládané množství srážek do 20 mm, i když v bouskách ojediněle i 50. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Mexika porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Francie přehrála Švédsko 3-0, dvěma góly Mbappého a mezi nejlepší šestnáctku míří i Norsko po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Na Tour de France se připravují na tropická vedra, pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Organizátoři slavného závodu jsou podle svého ředitele na tropické teploty připraveni a myslí se i na diváky u trati. K dispozici budou kšiltovky, plechovky s nápoji a balené vody. Tour de France začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Letošního ročníku se zúčastní tři Češi. Premiéru zažije Matias Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede Tour po druhé.
1: Dnešek je posledním pro podání daňového přiznání prostřednictvím poradce. Do půlnoci je také potřeba uhradit daň z příjmů za loňský rok. Zásah blesku u Tábora na Jindřichohradecku zranil 6 lidí. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dalších 5 dětí je po ošetření ve stabilizovaném stavu. A nakonec čeští vědci objevili mutaci genů spojenou se ztrátou zraku a navrhli způsob, jak její dopady zmírnit. Experimentální RNA terapie v laboratorních podmínkách pomohla opravit chybné zpracování genetické informace a zvýšit tvorbu důležitého proteinu. Výzkum je zatím v rané fázi. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání s Twisty Sister.
0: Classic Rock.

Zuzana Michnová, Jiří Vondráček a Pavel Skála v Ádur. Marcias na beatu se skladbou Země bojů, která vyšla v roce 2004 jako bonus na bilančním výběrovém albu právě kapely Marcias. Na našem webu na stránce radiobeat.cz fanoušek domácího Big Beatu zaplesá, protože všech 6 nabízených desek je totiž domácí produkce. Najdete tady zatím stále poslední desku kapely Kabát, El Presidento nebo posledního nádražáka od Krausberry. Je tady taky zatím jediná spolupráce Honzy Holečka s Pavlem Marcelem, Light Up Your Fire. Případně je tady taky první deska, kterou Proteus natočil poté, co opustil kapelu Dimitri, takže můžete hlasovat pro jeho závislosti nebo třeba pro solového Petra Jandu, asi se mi nebude chtít. No a nebo můžete dát svůj hlas, desce Jedeme dál, kapely Rybičky 48. My jedeme dál středečním prvním červencovým ránem na beatu s kapelou Kings.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Mistrovství světa v motokrosu pokračovalo 10. závodem v Portugalsku. Více Petr Kovář.
2: Českým motokrosovým příznivcům udělal zde radost 19-letý Julek Mikula, závodní českého týmu Osička MX, když po Hlešotu v první jízdě bral celkově 7. místo a v seriálu je Mikula stále 11. Vítězem Kubatury MX2 se stal Julien Fares ze Španělska na triumfu. Průběžně vede Saša Kunen z Belgie. V královské skupině MXGP slavil úspěch holandský pilot Jeffrey Herlings, ale v seriálu dominuje Belgičan Lukas Kunen. Světový motokros nyní čeká klání v Jižní Africe.
1: Čeští raftaři získali 2 bronzové medaile na světovém poháru 4členných raftů ve Val d'Isole. Smíšená posádka RK Troja uspěla ve sprintu i slalomu, v rafting crossu skončila 4. Mladé mužské týmy z Pardubic dojeli mezi elitou na 5. až 10. místě. Na mistrovství České republiky Steel Timber Sports ve Frenštátu pod Radhoštěm se rozhodovalo o národních šampionech v dřevorubeckých disciplínách. Mužský titul získal Martin Kalina, mezi ženami Karolína Urbanová. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tato skladba bude určitě pozítří znít na Svitavsku. V rámci Dne fotbalu v Poličce tam zahrají Nazaret. Žádný revival, ale originál. A na podzim si tito Skotové dají u nás ještě dvoják, jak jsem zjistila. V Hradci Králové a potom v Liberci budou startovat evropskou podzimní tour.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, Fitch, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: I o půl osmé jsou problémy na mladoboleslavské dálnici u Bezděčína. Na 41. kilometru se došetřuje nehoda a kolona od Prahy je od 39. kilometru D10. Na Prahu se pak seká ústecká dálnice od 3. kilometru v Kbelské před odbočením na Prosek se stále vyšetřuje nehoda v pravém pruhu. Jinak ve sjezdu na Novopatskou už nic nepřekáží. A u obce Kly na 9. na výjezdu z Mělníka na Prahu se jezdí kyvadlově kolem srážky dvou aut. Ztratíte tam asi 20 minut. Jo a mimochodem z Mělníka na Kostelec nad Labem a opačně musíte přes Neratovice. V Kostelci začalo zvelebování Komenského náměstí a okolí a je tam nově uzavírka, stejně jako mezi Čelákovicemi a Zálužím.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Folk Team na konci světa.
4: Na konci světa.
3: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat.
4: Radio Beat.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes bousky a déšť nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku i velmi silné. Předpokládané množství srážek do 20 mm, i když v bouskách ojediněle i 50. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejový útočník Marcel Barinka ukončil v 25 letech kariéru. Ze hry ho vyřadili dlouhodobé potíže s kyčlí a nejistý výsledek případné operace. SPD chce odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nejvyšší české ocenění Řád Bílého lva. Navrhuje to po vzoru Polska kvůli pojmenování jednotky podle ukrajinské povstalecké armády. Brno koupilo nový plně elektrický popelářský vůz. Ten první město nasadilo už v roce 2022.
6: Zatímco první elektrický kůkavůz obsluhuje brněnské městské části Židenice, Slatina a Černovice, zamíří nové svozové vozidlo především na Brno střed, do Líšně a do Zábrdovic. Nové vozidlo pohání nová generace akumulátorů s mnohem vyšší kapacitou. Energii pro nabíjení obou elektrických vozů bere Sako Brno z vlastních zdrojů, respektive z energie vyráběné v kotlích a také z vlastní fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše sídla z vozové divize Sako Brno na Černovické ulici. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
5: Ve světě loni přibylo téměř milion dolarových milionářů. Osobní bohatství vzrostlo o víc než desetinu a rostlo nejrychleji za poslední roky. A nakonec WhatsApp zavádí uživatelská jména, která nahradí sdílení telefonního čísla. Můžeme si je začít rezervovat už nyní s tím, že funkce bude později volitelně dostupná všem. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Classic.

Tak nevím, jestli máte nebo nemáte rádi kriket, ale tuhle písničku jsem vybrala Jarkám v dosahu beatu k jejich dnešnímu svátku a taky ke světovému dni reggae. A my teď rastafariánskou žluto-červeno-zelenou čepici vyměníme za školní uniformu a rohaté SGčko.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit? To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás.

Žlutý pes hraje o dalším víkendu na festivalu Pekelný ostrov. Na beatu jsme si dali jejich hitovku Zůstaň klidná. Ano, teď je 7.53, tak zatím ještě netřeba se vzrušovat, ale za hodinu a nějakých 10 minut začne rocková detektivka, ve které můžete vyhrát další zmrzlinovač. A koukala jsem, že má 10 programů na výrobu třeba klasické zmrzky, ledové tříště, mraženého jogurtu nebo frappé kafíčka. Osvěžující určitě večer bude taky rozhovor Petra Korála po 19. hodině, kdy ve své ušní ordinaci na beatu přivítá zpěváka a kytaristu skupiny SP25 Lexu Fedorova. V květnu této partě, která se původně jmenovala Septic People, vyšla nová deska Popel a růže, a tak třeba se nám po 7. večerní z této novinky dostane i nějaké té ochutnávky. A pak 4hodinový festival na přání. Ve středu večer se s beatem dostaneme bez lupenu do kotle. A po

Pokud teď na vaší cestě, ať už do práce, nebo na letní výlet či dovolenou je nějaký zásek, tak varujte ostatní býťáky na čtyřech kolech, nejlépe přes linku 210 32 33 34 nebo přes SMS bránu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: A na velký pražský okruh se teď podíváme společně s Eiffelem.
2: Můžu odletit při nájezdu na D0, ať už z D1 do Prahy nebo z D1 od Prahy, tak v podstatě hned za tím nájezdem, kde se začínají sjíždět kamiony a osobáky a tak, tak tam stojí v levém pruhu, počítám tak po 50 metrech, dva osobáky, který se tam zčuchli jako docela nepěkně. Nicméně ty lidi tam u toho jako postávají, nemají to pořádně označený, takže bude tam možná jako vyžadovat nějakou obezřetnost, aby tam nedošlo k nějakému dalšímu kolapsovému stavu. Jinak žádná fronta, nic tam není, ale je to tam jakože fakt velmi záhy a vím, jak to tam vypadá, když se tam potom sjíždí ty auta do toho levýho nebo do těch levých dvou pruhů průjezdných. No. Takže asi tak.
1: Dejte si tam pozor, konkrétně u Modletic na nájezdu na velký pražský okruh od brněnské dálnice, tedy směrem na letiště. Jedete-li na Prahu po ústecké dálnici, počítejte se s pomalením s přerušovanou kolonou od nějakého 4. kilometru, ranní špička a stále šetření nehody na Kbelské ulici od Letňan před sjezdem na Prosek. Pořád se taky vyšetřuje nehoda na D10 před Mladou Boleslaví směrem od Prahy. Fronta je od 38. kilometru k nehodě, která se stala na 41. a kde se jezdí jenom levým pruhem. Bouračku stále taky vyšetřují u obce Kly. Na 9. se zdržíte na výjezdu z Mělníka na Prahu a pozor, na trase Hořice Jičín před Ostroměří stojí porouchaný kamion. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes bouřky a déšť nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku i velmi silné. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zítra většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Večer bude na severozápadě mraku přibývat a později tam zaprší. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě i kolem 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenisový Wimbledon přinesl smíšené výsledky českých hráčů. Do druhého kola postoupili Lehečka, Menšík, Nosková, Bousková i Plíšková, která si po výhře nad Valentovou zahraje s hvězdnou Švemtekovou. Z našich prohráli Kopřiva, Bejlek a také Američanka Serena Williamsová. Fotbalista Tomáš Souček zvažuje konec reprezentační kariéry. Napodobil by tak Šika, Holeše i trenéra Koubka. Dnes se začíná platit nové clo na malé balíčky z Číny a dalších zemí. Za každou položku v zásilce se nově platí po 75 korunách, takže nákupy z e-shopu typu Temu mohou zdražit i o stovky korun. Clo se většinou zaplatí už při objednávce, jinak ho doplatíme při doručení. Bez úhrady se balík vrátí odesílateli. Bývalý šéf karlovarské mordparty Rudolf Flaška spáchal sebevraždu. Kriminalista předtím poslal e-mail s otevřeným dopisem, ve kterém kritizoval poměry uvnitř policie. A nakonec brněnský dopravní podnik se zapsal do české knihy rekordů. Městem projel konvoj 40 identických tramvají Škoda 45T. Miroslav Marek z pelhřimovské agentury Dobrý den říká.
4: Mně se na tom líbí to, že vlastně rekord je vedlejší věc. Ale tady jde o to, že to jezdí, že to je po Brně a že to je zvýšení nějakého komfortu. A pak ještě ta další záležitost, že vlastně ten život by neměl být jenom ten kolovrátek. Ono by šlo samozřejmě nasadit ty tramvaje a bejt ticho po pěšině, ale tím, že se udělá takováhle záležitost, která je vidět navenek, a tak najednou to město něčím žije.
3: Dnes je středa s datem 1. července 2026 a byťácké zprávy končí. Přichází Ozzy.
0: Radio B. Classic Rock.

Nikoli blues, ale reggae má svůj den 1. července a to je dnes. Dneska mají taky státní svátek v Kanadě, připomínají si tam výročí ustavení Kanadské konfederace z roku 1867, kdy se tři původní britské kolonie spojily do jednoho federálního dominia. V této hodině nám na beatu ještě Kanaďani vystřihnou reggae song, to mám v plánu, ale teď v 8.13 akční Def Leppard a pak i Shimmy.

0: Většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští boxlacrosisté postoupili na mistrovství Evropy do čtvrtfinále po výhře 11-2 nad Švýcarskem. Dnes od 19.30 je v Radotíně čeká Finsko. České reprezentantky podlehly Anglii 5-12 a budou hrát o páté místo. Dnes od 20 hodin je v hale na Jižním městě čeká poslední duel ve skupině proti Irsku. Triatlonista Martin Demut skončil ve finále světového poháru v Maďarsku na 24. místě. Další Češi nepostoupili. Kvadriatlon v Týně nad Vltavou ovládly Němka Valtrová a Maďar Čima. Českými mistry se staly Leoš Roušavý a Magdalena Koberová, která byla druhá i celkově. Poslouchali jste středeční sporty.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

1. července 1969 John Lennon, Yoko Ono a jejich syn se vraceli z návštěvy od tetičky ve Skotsku a měli bouračku. Tak, byli dobití, ale tenkrát to ještě zvládli, jinak příčinou té nehody se ukázal Johnův spěch na nahrávání v Abbey Road a taky známý to fakt, že nebyl úplně dobrý řidič. No a později nechal Lennon ten nabouraný bílý Austin Maxi slisovat do kostky a vystavil ho na trávníku v parku ve svém rodném sídle poblíž Liverpoolu. Tak, tolik jedna taková zajímavost ohledně Beatles, taky naznačení, že tady nabírám informace k dopravě, takže máte-li vzkaz pro bíťáky na čtyřech kolech, tak to vemte přes linku 210 32 33 34. A ještě dříve, než se podíváme na silnice, tak jenom upozornění, že po bouřce jsou trable v Říčanech na železničním koridoru Praha-Benešov a že tam vlaky nabírají až 3/4 hodinové zpoždění.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30, pozor na D1 z Vyškova na Kroměříž před Ivanovicemi. Na 236. kilometru vylítlo auto z dálnice, záchranné složky stojí v pravém pruhu. A pokud budete z D1 sjíždět v Praze na Velký okruh, tak u Modletic směrem na letiště je nehoda v levém pruhu. U letiště kolony na D7 obousměrně kvůli omezení od Prahy od Evropské ulice od Slaného od 7. kilometru. A jak jsem říkala, že po noční bouřce jsou problémy v Říčanech na nádraží, na zabezpečovacím zařízení a na koridoru Praha-Benešov nabírají vlaky zpoždění až 3/4 hodiny, tak po nočním vylejváku je taky bez proudu vysílač býtu v hlavě, tak už je tam vysílám, ty elektrikáře, že?
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Roboti selhávají. Weby nejsou aktuální. Navigace alespoň jednou vypekla každého. Válka strojů nám zatím nehrozí. A to je dobrá zpráva. Ale o zbytek se musíme postarat sami. Býťáci, bez vás to prostě nepůjde. Nikdo nemá o situaci větší přehled než vy sami. Buďte očima všech býťáků, řidičů za vámi. Dejte vědět, jak to jede, nebo naopak nejede. Staňte se prostě součástí toho všeho. Uložte si číslo
2: 210 32 33 34
0: nebo si stáhněte aplikaci Býtu. Býťáci sobě. Nejen na cestách. Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas zaprší, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i mraky. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Na jihovýchodě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hvězdný basketbalista LeBron James odehraje svou 24. sezonu v NBA v jiném klubu než Los Angeles Lakers. Jeho agent zveřejnil, že v týmu po sezóně skončí. Český hydrometeorologický ústav dnes spouští nový výstražný systém. Nově bude varování popisovat hlavně konkrétní dopady počasí na lidi a majetek, nejen meteorologické hodnoty. Na Pražském hradě odstartovala oprava jedné z nejstarších částí katedrály svatého Víta.
4: Restaurátoři se zaměřují na obnovu konstrukce oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní partii chrámu, vybudované mezi lety 1372 až 74. Práce probíhají souběžně jak v interiéru, tak i v exteriéru památky a návštěvnický provoz nijak neomezují. Honza Navrátil, Praha.
3: Rusové teď hodnotí stav ekonomiky nejhůř za nejméně 20 let. 60% lidí vnímá zhoršení ekonomické situace a víc než polovina i pokles životní úrovně. Klesá i důvěra v armádu a vládu. A nakonec Apple řeší nedostatek paměťových čipů a snaží se u Trumpa vyjednat výjimku, aby mohl nakupovat z Číny a u tamních firem na černé listině. Důvodem je rostoucí cena komponent. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Classic rock.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit? To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želaterie za skoro 6 tisíc. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

0: Na beatu Queen Don't Stop Me Now, tak nezastavujeme, jenom přibrzdíme. Dneska je 1. července, už 8 hodin 41 minut je světový den reggae a Kanada má státní svátek, což propojíme s kapelou Rush, ale nejprve varování od býťáka Horise z města Loutek.
1: Dobré ráno, Kačko, od Chrudim je absolutně neprůjezdná, pravděpodobná nehoda se zraněním někde u kruhu i objezdu Urmánie a všechno to stojí, vlastně celý vnitřní okruh Chrudimi stojí. Tak pevný nervy a hezký den.

Karaněva je dneska státní svátek. V sobotu budou Kanaďani určitě pozorně sledovat dění v Texasu. V Houstonu totiž jejich reprezentace v osmifinále fotbalového mistrovství světa nastupuje proti Maroku. Kanárci ty budou v neděli hrát proti Norsku. To slaví historicky první výhru v playoff světového šampionátu, když v noci 2-1 zvládli duel s pobřežím Slonoviny. Rozhodla trefa útočníka Manchesteru City Holana, který už dal na mistrovství 5 branek a zatím skoroval ve všech zápasech, do kterých nastoupil, a ve střelecké tabulce pronásleduje Messiho Mbappého, který dneska párem gólů zařídil Francii postup přes Švédsko. Hvězda Realu Madrid s tou dnešní dvojičkou dosáhla na metu 10 gólů ve vyřazovací fázi mistrovství světa, což je absolutně nejvyšší počet v historii fotbalu. Tak uvidíme, kolik přidá v sobotu proti přemožitelům Němců. Francouzi totiž budou v osmifinále hrát proti Paraguaji. Mexiko si na své další soupeře ještě počká, dneska slaví ale 2-0 výhru nad Ekvádorem. Začátek zápasu odložila bouřka o hodinu. My budeme mít už za 11 minut 9 a svedete tady boj o další zmrzlinovač v rokové detektivce na Beatu.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač. O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na Rádiu Beat.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 hodin. Nehoda na devítce z Mělníka na Prahu u obce Kly už nepřekáží, ale je nová za odbočkou na Sedlec, tedy kousek před nájezdem na ústeckou dálnici. Na D1 z Vyškova na Kroměříž pozor před Ivanovicemi. Na 236. kilometru stojí v pravém pruhu záchranáři, vylítlo tam auto z dálnice. A pořád jsou po noční bouřce problémy se zabezpečovacím zařízením u nádraží v Říčanech a vlaky mezi Prahou a Benešovem nabírají zpoždění až 3/4 hodiny. Za pár minut už je tady Vejvoďák. Přeji vám hezkou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes bouřky a déšť nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku i velmi silné. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zítra většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Večer bude na severozápadě mraku přibývat a později tam zaprší. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě i kolem 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový brankář Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu s Tottenhamem. Pokud klub opustí Vicario, měl by se stát brankářskou jedničkou. Fotbalista Adrián Zeljkovič znovu odchází z Plzně na hostování do MTK Budapešť. Slovinský reprezentant tam stráví i nadcházející sezonu. Majitelé psů musí ode dneška registrovat své zvíře do centrální evidence. Zápis provedou u veterináře nejpozději při očkování proti vzteklině. Štěňata musí chovatele očipovat ještě před předáním novému majiteli. Cílem je omezit nelegální obchod a usnadnit návrat ztracených zvířat. Jičínská Valdštejnova Lipová alej by mohla být kulturní památkou.
2: S návrhem Národního památkového ústavu souhlasila rada města Jičína, kterému alej patří. Čtyřřadou téměř 2 kilometry dlouho alej založil v polovině 17. století Albrecht z Valdštejna. Je nejstarší dochovanou alejí v Česku s 1140 stromy. Luboš Dvořák, Jičín.
1: A nakonec Kanal Plus natáčí 6-dílný seriál Zmizení Sáry Hlindrtové z prostředí pražského metra. Kriminálně mysteriózní příběh podle románu Kateřiny Šardické režíruje Matěj Chlupáček. Hlavní roli hraje Josefína Prachařová. Premiéra je plánovaná na jaro příštího roku. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 1. července 2026.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Rádiu B.
1: A to středeční detektivka, tedy předposlední v tomto týdnu a zároveň je to souboj, předposlední souboj o Sencor SIC 5050 WS Gelateria, tedy o zmrzlinovač, ve kterém si krom zmrzliny můžete udělat i sorbety, frozen jogurty, milkshakey nebo ledovou kávu a další věci. Kachna to dneska rozebírala, zjišťovala vlastně dopodrobna, co všechno tahle ta mašinka umí. Můžete se na ní podívat, je to i designovka, máte to na titulní stránce našeho webu, krásně se do toho zmrzlinovače můžete vlastně ponořit ještě předtím, než ho vyhrajete. Ale vyhrát ho může jenom jeden, ten, který podle nápověd a indicí pozná, koho hledáme, jakou kapelu, a navíc musí se ještě dotelefonovat přímo sem do studia, což je bratru kolikrát daleko složitější. Tady je první indicie, první nápověda od Milana Chladila a Ivety Simonové.

0: popeličkou.
1: Říkám si, kdo jiný by měl, když se v detektivce soutěží o zmrzlinovač, být v první nápovědě než právě pan Chladil. 210 32 33 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Nejenom, že telefonujete, ale hodně píšete, což samozřejmě neplatí, ale hodně píšete i tak. Zatím teda se nikdo nepřiblížil. 210, 32, 33, 34, co telefonáty. Rádio, prosím.
3: Ahoj, Pepa.
2: Pepíku, dobré ráno, Nekvasovi, všechno v pohodě.
3: Děkuju.
2: Jo.
3: Ano, pohoda.
2: No a co?
3: Akorát je tady bouřka, drobé.
2: Teď zrovna bouřka, no dej pokoj. Tady v Praze ani prd, hele. No ale ono to se možná přijde tam odsaď vlastně z jihu. Řekni mi, ty víš, koho hledáme, nebo jenom voláš kvůli bouřce v Nekvasovech?
3: Ne, tak já zkusím třeba, Megadeth,
2: no ale to je dost ostrý pokus, ale nedávno byli, Pepo, Megadeth zrovna.
3: Ano.
2: Jo, ale tím pádem to dneska není kapela Megadeth, je to jiná skupina, ale zase víme, že Megadeth si můžeme škrtnout pro dnešek, co?
3: Tak ahoj.
2: Tak čau, videa, panečku. Hned na poprvé tedy škrtáme, s druhým nápadem je tady kdo? Radio Beat, prosím.
4: Čau, tady je Milan.
2: Milane, držím ti palce.
4: Je to Blondý.
2: Blondý se jmenuje můj pes, hele. Belgický vovčák, hele, maliňák.
4: A je to on, že?
2: Je to roční Fenka Čveče, to ti je tak šikovnej pes, hele. Ten ti ukousne hlavu u samého zadku, když mu dám povel. No, ale co jsi říkal, že to je za kapelu?
4: Blondý.
2: Tam
4: je Maria, jako písnička jak Mariana, mě nic jiného nenapadlo.
2: Ale to je Maria, Blondý mají Maria, tohle byla Mariana.
4: Já vím, že jo. Mariana, víte, těsně vedle.
2: Ano, skutečně, je to těsně vedle a Blondý teda taky jsou těsně vedle. Tak hele, zatím si nech o zmrzlinovači jenom zdát, ty blondýno. Tak čau, ahoj. No, panečku, je to, ta cesta je trošku delší, ale zase na druhou stranu zmrzlinovač vyhrát. Malinko se je třeba zamyslet. Radio Beat, kdo teď?
5: Ivan z Olmouce.
2: Nazdár, tak co?
5: No, tak já typu vzhledem k tomu, že dneska světový den reggae, takže to bude Bob Marley.
2: Dneska je svět, to jsem ani nevěděl, já se na ty světový dny potom dostanu dopoledne, ale ani Bob Marley to není. A ta nápověda ta je teda k ničemu, jo?
5: No, tak mě tam trošičku Mariana, tak jsem si říkala, že to možná bude nějak
2: jo,
5: jasný.
2: Takhle, že by si jako, jako smotala mrkev, jo? Dobře, taky jako tahle, čeština je strašně bohatá, takže klidně tě to mohlo svést i na tuhle cestu. Zatím ti děkuju, Bob Marley to není.
5: Tak to je škoda.
2: A někdo ještě s nějakým jiným typem, počkej, já si tady vykřížku, mě tady skáču nějaký okna přes to. Radio Beat, prosím.
6: Libor, ahoj.
2: Libore, držím ti palce, stejně jako každému.
6: No, ale já už tu vím, jako bezpečně, Leonard Cohen.
2: Jo, no, nemáme ho jako v plánu, tohoto pána v klobouku, ale jak si na něj přišel přes Ivetu Simonovou a Milana?
6: To jsou Long Merian.
2: Jo, takhle. No, jako dobrá cesta, ale přeci jenom je to dneska trošku, a říkal jsem, že hledáme kapelu dneska, jo, takže Leonard Cohen by byl jakoby interpret jeden, ale to vůbec nevadí. Já tam dám druhou nápovědu a tu přichází vyloženě tedy vyhlásit se svým typickým skotským, já bych spíš řekl škotským přízvukem pan Sean Connery. Tak poslouchej, čau.
6: Vyloženě to jak když to je loša tam.
2: No, skoro, no. Ale oni ty skoti tam mají to šo, všude dávají šo. Poslechni si to. Čau, ahoj.
6: Čau.
7: Well, and finally it all comes down to this. The best picture. And the Oscar goes to Titanic.
8: This is James Cameron's third Academy Award of the evening and the first for John Landau.
2: Vyhlášení Oscarů 14. března 2008, pokud by to někomu ještě pomohlo, 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností. Tolik možností. Tolik pokusů. Tolik pokusů. A jeden vítěz. Detektivka na rádiu Beat.
1: 210, 32, 33, 34, dvě nápovědy. Už jsme slyšeli. Rádio Beat, Vejvoďák, prosím.
2: Nazdar Vývoďáku, Lukáš Plzeň.
1: Lukáši, ty jsi takový jako pravidelný výherce detektivky. I dneska se ti to povede, nebo no, máš to nějaký?
2: Já se taky zmrzlinovat, ale musím.
1: Jo.
2: Hele, druhou nápovědu jsem ještě neslyšel, ale první, Mariano, Otaváňa, Kabáti.
1: Ne, taky ne, to je dobře, že jsi se netrefil. Protože to by si měl přezmrzli, jak se to řekne správně? Je to zmrzlinovač, takže přezmrzlinovačováno by si měl, takhle je to správně. Nic, Lukáši, dneska ne, zatím, čau, ahoj.
2: Čau.
1: Kabáti, Váňa, no, jako asi by to taky šlo navlíknout. Rádio Beat, prosím.
3: Nazdár, Petr z Rakouska.
1: Zdravím tě, Petře. Jaká je tvoje vize dneska?
3: No, já bych tipnul Olympik.
1: Proč?
3: No, to znáš, si vzpomeneš, my jsme to rozebírali osobně na bítové pumpě, že tam jsou ty lodě, že jo? Olympik, Britannic, Titanic.
1: Ano, to jsou všechno třídy, lodě třídy, jak se to jmenuje? No, asi
3: Olympik, no.
1: No, a takže přes, ale teď nevím, jako kudy ses tam dostal.
3: No, vyhlašoval ten Titanic, ne?
1: Jo, tohle! Jo, už vím. Já jsem totiž furt myslel na tu první nápovědu, na tu Marianu, jo. Kdo je režisérem Titanicu? Kdo tam si šel převzít tu
3: Cameron,
1: zlatou?
3: Ne?
1: James Cameron, správně. Zatím ti, Petře, děkuju, zdravím tě do Rakous. Měj se, čau. Další pokus, 210, 32, 33, 34, Radio Beat, prosím.
4: No, čau, tady Honza.
1: Je tam ozvěna, to se mi líbí. Honzo, koho hledáme dneska, jakou kapelu?
4: Je mi jasný, že to máš rád ty ozvěny. Já zkusím Judas Priest.
1: Proč?
4: Ty jenom kvůli tomu datu do těch Oscarů, jak jsi říkal 2008, jestli červen, tak ti tam mají vydaný album Nostradamus. Tak zkouším touhle cestou.
1: Byl to březen, 14. březen 2008, Sean Connery vyhlašoval Oscary a řekl, že teda toho Oscara získává Titanic a režisérem Titanicu už víme je James Cameron, který si šel převzít vlastně toho Oscara. No a Mariana Sandokanova holka, dá se říct, to je první indicie. Zatím ti děkuju, měj se, čau Honzo.
4: Dobrá, díky, čau.
1: Jo, slyšíte ty podnápovědy, jak ten zmrzlinovač k vám takhle jako posouvám. Rádio Beat, kdo teď je na telefonu? Halo?
5: No, detektivka.
1: Správně, Vejvoďák u telefonu. Kdo seš ty? Ty jsi podle mě tady...
5: Já jsem Petr.
1: Ty jsi Petr, tak to jsme měli svátek předevčírem, nebo včera. Kdy
5: já
1: to...
5: slovím z Nímoru.
1: Předevčírem teda, no. Koho hledáme, Petře?
5: Scorpions.
1: Scorpions, jak tě tam ty dvě nápovědy k tomu dovedly?
5: No, podle toho Ash. Jo. Protože nikdo neříká Scorpions, všichni říkají Scorpions.
1: To je vlastně pravda, vždycky jsme říkali škorpíci nebo škorpioni, ale jsou to Scorpions, jako německy vysloveno. Není to tak, Scorpion dneska nahledáme.
5: No já vím, kde je to blbě.
1: Jo. No, je to, v tom si jako shodneme, je to blbě, přesně tak. Tak čau, nazdar. No, uvidím, já si myslím, že budeme muset dneska dát trojku, třetí indíci. Rádio Beat, Vejvoďák, prosím.
6: Čau, Libor Třebíč.
1: Zdravím do Třebíče, tak jak, Libore?
6: Ale, Dream Theater.
1: Ne, ani Dream Theater to nejsou. Poslouchej, pokusíme se ve třetí nápovědi, a to je důležitý, poslouchej dobře, my se pokusíme odpovědět na otázku, která nás, býťáky, trápí už léta. Vlastně od začátku věků nás ta otázka trápí a teď si to trošku jako rozřešíme. Poslouchej, čau.
6: Dík, čau.
7: Jaký je rozdíl mezi marmeládou a džemem? Z pohledu legislativy se na území České republiky považuje za marmeládu pouze taková zavařenina, která je vyrobena z citrusových plodů. Pokud si pro svoje domácí účely vaříte marmeládu z českého ovoce, třeba z borůvek, jahod nebo z hrušek, pak se z pohledu zákona vždy jedná o džem. Ještě je zde takový malý detail. Abyste džemu mohli říkat džem, musí v něm být aspoň 35% ovoce.
1: No zaplať pámu, už to máme jasno. 210, 32, 33, 34.

0: na Rádiu Beat.
1: 210, 32, 33, 34 a 3 nápovědy. Rádio, prosím.
2: Tady Mára, nazdar.
1: Nazdar Máro, nebuď smutný, hele, ty to vyhraješ podle mě, nebo ne?
2: Já si myslím, že ne, co jsem říkal vždycky do třetí nápovědy, tak mě to moc nesedí, ale zkusil bych Led Zeppelin.
1: Led Zeppelin ti jam, jo, ti evokuje jam, ti dají Led Zeppelin. Není to
2: já
1: tak?
2: Já podle těch prvních dvou nápovědek, tam byl chladil, že jo, ta šlatý led a druhý Titanic, ten taky narazil na led.
1: Taky narazil do ledu, no, vidíš to. A přesto je to tam zakódovaný trošku jinak do těch jam. Zatím čau, ahoj.
2: Čau.
1: Led Zeppelin je trošku vedle, Radio Beat, kdo teď?
3: Ahoj, Michal.
1: Michale, koho hledáme?
3: Já si myslím, že to budou Pearl Jam.
1: Jsou to Pearl Jam, samozřejmě. Až ta poslední, Jam Marmeláda, nebo něco předtím ti pomohlo?
3: Až ta poslední, tak jsem se nechytal.
1: Říkal jsem, že Mariana Sandokanova holka, odkaď byla Mariana Sandokanova přítelkyně?
3: Ježišmarja.
1: Mariana Perla Labuanu.
3: Jo, Perla, jo.
1: No, vidíš, že to víš, vždyť si to Sandokana pamatuješ. No a James Cameron je režisérem Titanicu, má stejné jméno jako bubeník kapely Pearl Jam Matt Cameron. Od roku 98 už tam bubnuje. Je to tak, že vyhráváš zmrzlinovač? Věřím tomu, že všechny věci, všechny výrobky od jogurtu, ledovýho kafe, sorbetu, zmrzliny, že se postupně naučíš a budeš ho využívat. Užívat v tomhle počasí. Myslím si, že
3: v tomhle hejcu se to teda hodí.
1: To si myslím právě, proto, hele, jo, že nenabízeme třeba hrablo na sníh, viď, jak jsou ty lidi chytrý, co dělají tu reklamu, že když je takhle, tak dáme zmrzlinovač. Jo, je to prostě takhle.
3: A s tím jich počkáváš do prosince.
1: Velká gratulace ke zmrzlinovači a pozor, zítra bude ve hře ještě jeden detektivce.
4: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.
5: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Pozor si dávejte na dálnici D1 na 208. kilometru od Vyškova směrem na Brno. Je tam kolona kvůli bouračce tří osobních automobilů. Na Blanensku v Adamově v Mírové ulici si jezdí kivadlově pouze jedním pruhem kvůli havárce dvou osobáků. Most Moskevská ulice je blokovaná ve zúžení bouračkou osobního auta, které tam srazilo chodce. Na místě už je rychlá. A pozor ještě v Brně. V Geislerově ulici se také jezdí kivadlově kvůli havárce nákladního a osobního auta.
5: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.
6: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
5: Radio Beat. Počasí.
7: Dnes bouřky a déšť nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku i velmi silné. Předpokládané množství srážek do 20 mm, i když v bouřkách ojediněle i 50. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Hokejový útočník Marcel Barinka ukončil v 25 letech kariéru. Ze hry ho vyřadili dlouhodobé potíže s kyčlí a nejistý výsledek případné operace. SPD chce odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nejvyšší české ocenění Řád bílého lva. Navrhuje to po vzoru Polska kvůli pojmenování jednotky podle ukrajinské povstalecké armády. Brno koupilo nový plně elektrický popelářský vůz. Ten první město nasadilo už v roce 2022.
8: Zatímco první elektrický kůkavůz obsluhuje brněnské městské části Židenice, Slatina a Černovice, zamíří nové svozové vozidlo především na Brno střed, do Líšně a do Zábrdovic. Nové vozidlo pohání nová generace akumulátorů s mnohem vyšší kapacitou. Energii pro nabíjení obou elektrických vozů bere Sako Brno z vlastních zdrojů, respektive z energie vyráběné v kotlích a také z vlastní fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše sídla z vozové divize Sako Brno na Černovické ulici. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
7: Ve světě loni přibylo téměř milion dolarových milionářů. Osobní bohatství vzrostlo o víc než desetinu a rostlo nejrychleji za poslední roky. A nakonec WhatsApp zavádí uživatelská jména, která nahradí sdílení telefonního čísla. Můžeme si je začít rezervovat už nyní s tím, že funkce bude později volitelně dostupná všem. To byly krátké zprávy na Beatu.
5: Radio Beat.

programu Rádia Beat minutu a půl před 9:45 dopoledne právě tuhle kapelu, tedy skupinu Pearl Jam, jsme hledali. V detektivce hned ta první indicie, když už jsme hráli o Zmrzlinovač, tak byla od Milana Chladila a Ivety Simonové píseň, která se jmenuje Mariana, a bylo to přes Marianu Sandokanovu přítelkyni, tedy Marianu Perly z Labuanu. Perl, mimochodem francouzská herečka Carol André je nebo stvárnila roli Mariany v seriálu Sandokan. Ve druhé nápovědě to bylo předávání Oscarů 23. března v roce 98, kdy Sean Connery vlastně řekl, že Oscara získává ne skupina, ale film Titanic. Režisérem filmu Titanic je James Cameron, stejně jako bubeník skupiny Pearl Jam Matt Cameron. Ono s těmi bubeníky to bylo celkem složité u Pearl Jam. V začátcích to byly Dave Crossen a Matt Chamberlain, pak přišel Dave Abrzis, ten tam hrál 4 roky. V roce 94 nastoupil do Pearl Jam, že jo, Jack Irons, to známe z Red Hot Chili Peppers, ale od roku 98 je bubeníkem skupiny Pearl Jam Matt Cameron. Tedy stejné příjmení jako James Cameron, režisér Titanicu. Poslední nápověda, rozdíl mezi marmeládou a džemem. Už víme, že marmeláda je pouze z citrusových plodů. Džem je u nás zavařenina z českého ovoce, z borůvek, nebo z hrušek, nebo z jahod, i když samozřejmě Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku by nám řekl, že jahody nejsou ovoce, protože jsou souplodím. Jahoda je zdužnatělé květní lůžko. Samostatné skutečné plody jsou ta drobná žlutozelená semínka, takzvané nažky na povrchu těch jahod. Ale to už se rozebíráme celkem jako dopodrobna. Až do 10. hodiny budeme hrát dnes na beatu v detektivce muziku pouze od skupiny Pearl Jam.

0: Malinko jsme se dneska oblízli Pearl Jam a to si myslím, že při středě je dobře. Ještě zítra nás čeká detektivka, je to poslední detektivka, vlastně během prázdnin další detektivku si dáme potom až na začátku školního roku, maličko si odfoukneme, tak si tu zítřejší detektivku nenechte ujít, ve hře bude poslední zmrzlinovač Senkor, držím palce.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 208 kilometru, jak už od nás víte, od Vyškova směrem na Brno, je dopravní nehoda 3 osobních automobilů. Kolona se vytvořila, začíná někde na 213 a zdržení pro osobáky už je přes 10 minut. Husto je i na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Od 6. kilometru se poskakuje, do 10 minut byste to měli tedy proskákat. Pražský okruh je jako vždy ucpaný ve směru od letiště kolem D5 a dál mezi 24. a 16. kilometrem, to je vlastně až za sjezd na Barrandov, zdržení kolem 10 minut. Pozor, na cestě z Chebu na Planou po 21. u Dolního Žandova se srazilo nákladní a osobní auto a na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. V Chebu samotném v Pražské ulici se řeší havárka dvou osobáků a v Brně na Vídeňské ukřižení s Jihlavskou ulicí se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních automobilů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes bouřky a déšť nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku i velmi silné. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zítra většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Večer bude na severozápadě mraku přibývat a později tam zaprší. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě i kolem 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Mexika porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Francie přehrála Švédsko 3-0, dvěma góly Mbappého a mezi nejlepší šestnáctku míří i Norsko po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Na Tour de France se připravují na tropická vedra, pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Organizátoři slavného závodu jsou podle svého ředitele na tropické teploty připraveni a myslí se i na diváky u trati. K dispozici budou kšiltovky, plechovky s nápoji a balené vody. Tour de France začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Letošního ročníku se zúčastní tři Češi. Premiéru zažije Matias Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede Tour po druhé.
1: 5 dětí zasažených bleskem na letním táboře na Jindřichohradecku zůstává v nemocnici. Jejich stav je stabilizovaný. Blesk je zasáhl v noci na dnešek. Pražské metro na lince C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání od soboty do dalšího pátku nepojede. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Místo toho budou jezdit autobusy. A nakonec Google překladač nově umožní živé tlumočení s přirozeným zachováním tónu hlasu. Aplikace v reálném čase překládá rozhovor oběma směry i mluvené slovo z okolí, například výklad průvodce. Funkce vyžaduje připojení k internetu. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 1. července 2026 a přichází Gary Moore.

je ryzí elektrická kytara a zvuk ryzí elektrické kytary Steppenwolf, Born to be Wild, 11:02 dopoledne. Zítra je poslední šance vyhrát zmrzlinovač Senkor. Od pondělka vlastně až do zítřka, pondělí, úterý, středa, měli jste tu možnost, zítra máte poslední, podle nápověd a indicí v detektivce, když přijdete na to, koho hledáme. A zítra, pozor, to nebude nikterak těžké, si myslím, podle nápověd a indicí, který tady už teďko dávám dohromady, tak máte šanci na ten poslední zmrzlinovač Senkor, můžete se na něj podívat, abyste nevyhrávali zajíce v pytli, je na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz a zítra tedy po 9. hodině vzplane poslední bitva o tento přístroj. Držím vám palce, teď je připravena muzika od Vladimíra Mišíka, my jsme dneska zrovna tedy v detektivce si na dobro asi už vysvětlili, jaký je rozdíl mezi marmeládou a džemem, teď si můžeme sami pro sebe vysvětlit, jaký je rozdíl mezi jednohubkama, chuťovkama, kanapkama,

0: Člověk by to poslouchal furt, živá kapela Deep Purple v programu Rádia Beat, minutu a půl, před půl jedenáctou dohrála tahle skvělá muzika. Za chviličku další od Petra Gabriela, taky Badfinger, budeme hrát Slady, dost možná se dostane také na Precedence. Ale to vše až po menšinových sportech, ty připravil Petr Šimáček, známé jména nejlepších z mistrovství České republiky v dřevorubeckém steel timber sportu, no a naši raftaři získali několik medailí na světovém poháru. Podrobnosti má Šimi už za okamžik.
1: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Mistrovství světa v motokrosu pokračovalo 10. závodem v Portugalsku. Více Petr Kovář.
3: Českým motokrosovým příznivcům udělal zde radost 19-letý Julek Mikula, závodní českého týmu Osička MX, když po Hlešotu v první jízdě bral celkově 7. místo a v seriálu je Mikula stále 11. Vítězem Kubatury MX2 se stal Julien Fares ze Španělska na triumfu. Průběžně vede Saša Kunen z Belgie. V královské skupině MXGP slavil úspěch holandský pilot Jeffrey Herlings, ale v seriálu dominuje Belgičan Lukas Kunen. Světový motokros nyní čeká klání v Jižní Africe.
2: Čeští raftaři získali dvě bronzové medaile na světovém poháru čtyřčlenných raftů ve Val d'Isole. Smíšená posádka RK Troja uspěla ve sprintu i slalomu, v rafting crossu skončila čtvrtá. Mladé mužské týmy z Pardubic dojeli mezi elitou na 5. až 10. místě. Na mistrovství České republiky Steel Timber Sports ve Frenštátu pod Radhoštěm se rozhodovalo o národních šampionech v dřevorubeckých disciplínách. Mužský titul získal Martin Kalina, mezi ženami Karolína Urbanová. Čeští boxlacrosisté postoupili na mistrovství Evropy do čtvrtfinále po výhře 11-2 nad Švýcarskem. Dnes od 19.30 je v Radotíně čeká Finsko. České reprezentantky podlehly Anglii 5-12 a budou hrát o 5. místo. Dnes od 20 hodin je v hale na Jižním městě čeká poslední duel ve skupině proti Irsku. Triatlonista Martin Demut skončil ve finále světového poháru v Maďarsku na 24. místě. Další Češi nepostoupili. Kvadriatlon v Týně nad Vltavou ovládly Němka Valtrová a Maďar Čima. Českými mistry se staly Leoš Roušavý a Magdalena Koberová, která byla druhá i celkově. Poslouchali jste středeční sporty.
1: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

mnohočetnou, jak se to jmenovalo, mnohočetná mnohoprstost, ne, chronická mnohoprstost. Tohle byly Badfinger a No Matter What v programu Rádia B, 2 minuty před 3/4 na 11 dopoledne. Dneska bude řádit, protože je středa večer tady v rádiu, u nás Petr Korál, od 19 hodin startují uši, tedy uši Rádia B, kdy Petr Korál svým hostům pouští špeky, myšleno tedy muziku, a hosté mají za úkol rozpoznávat, o jakou muziku se jedná. Zpravidla se jim to povede, někdy taktéž třeba i ne. Uvidíme, jak na tom bude dneska dnešní host Lexa Fedorov, zpěvák a kytarista skupiny SP25. Lexa a Petr Korál startují tady na beatu v 7 hodin večer. A hodinu na to od 20 jsou potom jako muziky na přání, ale pouze v živé verzi, tedy večer živáků na vaše písemná přání. Kdo si večer napíše do beatu o živou věc, myšleno tedy o živák, tak vám ho zahrajeme zcela výjimečně na přání. My jsme dneska trošičku v zajetí otázek a odpovědí. Už ráno v detektivce jsme hledali rozdíl mezi marmeládou a džemem, pak jsme si říkali o rozdílu mezi jednohubkama a chuťovkama. Teď si můžeme odpovědět na otázku, is this the real life? Skutečně? Is this

0: Další otázka dnešního dopoledne, kolik odstínů může mít černá, a odpověď zní hodně úplně.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1, jak už od nás víte, na 208. kilometru od Vyškova ve směru na Brno je dopravní nehoda. Kolona aktuálně začíná na 218. kilometru. Je to kvůli srážce 3 osobních automobilů a zdržení kolem 25 minut. Ucpaná je i D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Od 6. kilometru se poskakuje a i tady naberete minimálně 10-minutovku. Pozor na D10 na 11. kilometru ve směru na Prahu, kousek za most přes Labe, je levý pruh neprůjezdný, zasahuje tam záchranka, také hasiči i policisté u bouračky dvou osobáků. Pražský okruh, ten je stále ucpaný ve směru od letiště kolem D5 a dál mezi 24. a 16. kilometrem, tedy až ke sjezdu na Barrandov, zdržení přes 10 minut. V Opavě na Krnovské srazilo osobní auto cyklistu, v Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně

0: nemocnice bourala dvě auta a z jednoho vytekly provozní kapaliny. V Praze na Spořilově na Rostylském náměstí je osobní auto ve stromě a v Ústí nad Labem v Bílínské ulici je osobní auto ve zdi.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bouřky a déšť nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku i velmi silné. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zítra většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Večer bude na severozápadě mraku přibývat a později tam zaprší. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě i kolem 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenisový Wimbledon přinesl smíšené výsledky českých hráčů. Do druhého kola postoupili Lehečka, Menšík, Nosková, Bousková i Plíšková, která si po výhře nad Valentovou zahraje s hvězdnou Švemtenkovou. Prohráli i Kopřiva a Bejlek, dále Američanka Serena Williamsová. Premiér Babiš dostal přes 4 miliardy korun od Agrofertu. Uvedl to v majetkovém přiznání za loňský rok s tím, že šlo o dividendu. Ode dneška platí zákaz používání amalgámových plomb. U zdravotních pojišťoven si můžeme ověřit, jestli za výplň zaplatíme u zubaře správnou cenu po odečtení příspěvku. Bouřky v Česku způsobily ve dvou vlnách rozsáhlé výpadky elektřiny. V noci bylo na východě Čech bez proudu asi 10,5 tisíce domácností, ráno vyřadili dalších asi 10 tisíc míst, hlavně ve středočeském a libereckém kraji. A nakonec brněnský dopravní podnik se zapsal do české knihy rekordů. Městem projel konvoj 40 identických tramvají Škoda 45T. Miroslav Marek z Pelřimovské agentury Dobrý den říká.
2: Mně se na tom líbí to, že vlastně rekord je vedlejší věc. Ale tady jde o to, že to jezdí, že to je po Brně a že to je zvýšení nějakého komfortu. A pak ještě ta další záležitost, že vlastně ten život by neměl být jenom ten kolovrátek. Ono by šlo samozřejmě nasadit ty tramvaje a být ticho po pěšině, ale tím, že se udělá takováhle záležitost, která je vidět navenek a tak najednou to město něčím žije.
1: To byly zprávy Rádia Beat, po nich AC/DC.

0: pašit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, Fič, už je šest. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

je právě ten protiklad ke skladbě Nesmím znát, prý její jméno od Jiřího Schillingera, kde se zpívá ne, ne, ne, a tady zase jo, jo, jo, Lucie, a ona říká jo, v programu Rádia Beat půl minuty po čtvrt na 12 dopoledne. Mezi půlnočními deskami se nám poslední nádražák od Krausberry stále drží na prvním místě. Je teprve středa a už má skoro 500 vašich býťánských hlasů, no takhle, skoro 500, jejich 434, což už je skoro 500. Na druhém hratelném místě je album El Presidente od Kabátu 248 hlasů a 48 je tam i v třetím případě, protože je to kapela Rybičky, 48, jejich deska Jedeme dál má 208. Pak je Proteus s albem Závislosti, Holeček Marcel s deskou Light Up Your Fire a taky Petrianda s albem Asi se mi nebude chtít, zatím tedy Django na posledním šestém místě, Proteus tam byl včera, dneska poskočil, už má s deskou Závislosti 130 hlasů. Mele se to jako klacek pod jezem, to pořadí mezi vlastně jednotlivými kapelami a interpretami v půlnočních deskách a to je dobře. Budeme rozhodovat, nebo moudřejší, budeme na konci týdne v neděli 5. července o půlnoci dvě desky, které v ten moment o půlnoci 5. budou mít nejvíc hlasů na začátku, tedy jednička a dvojka, tak ty desky potom vezmeme a zahrajeme si jako půlnoční alba. Vše to proběhne příští týden, jednu si dáme v úterý a druhou ve čtvrtek před půlnocí, tak aby jsme dostáli. Ten princip je velmi jednoduchý, vždy jeden týden hlasujete, která dvě alba si zahrajeme, následující týden zase probíhá hlasování, ale hrajeme si to, co jsme si naklikali týden minulý. Je to jednodušší než možná nejjednodušší. Celou anketu najdete na našem webu na titulní stránce. Vpravo nahoře, hned vedle zmrzlinovače, Radio Beat.cz, Jet Rotal na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: a Smooth, teď je 27, 3 minuty před 11:30 dopoledne. Za chviličku plzeňská Alicia Klidná, taky liverpoolští Beatles In My Life, skvělá věc. A taktéž píseň od kapely Jura Heap, kterou jsme jako kluci vyslovovali jako Look at Yourself. Teď už víme, že skladba se jmenuje Look at Yourself, za okamžik na beatu.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.

Lalík, Dana Barty, klidná od Alice v programu Rádia Beat za pět minut. Za pět minut bude tři čtvrtě na 12 dopoledne. Já teď jenom bych chtěl pozdravit Ivana Hajniše, našeho kamaráda, býťáka, poslal nám pozvánku na jeho dnešní vystoupení od 20 hodin v Břeclavi, v letní zahradě pod zámkem. Legendární frontman skupiny The Primitives Groove of Prague, tedy Ivan Hajniš, tam zahraje se svým akustickým triem. Zazní nostalgické blues i rockové balady, například od Neila Younga, Bruce Springsteena, B.B. Kinga, Erika Kleptna. Na piano Ivana doprovází Jaroslav Šantůrek a na elektrické housle fantastická Helen Rock housle. 20. hodina, Břeclav, letní zahrada, Ivan Hajniš trio. Jste srdečně zváni a Ivana Hajniše ještě jednou zdravíme a samozřejmě děkujeme a přejeme úspěch. To jsou Stouni. Pozor, Stounům vychází příští pátek nová deska 10. července. Foreign Tongues, Tizzy a

0: Hej, poslouchám JJ Kayla, mále by mi to uteklo, to byl Kokain na beatu, za 5,5 minuty bude 12. Stejně tak, jako jsem poslouchal tady JJ Kayla, tak za chviličku budu poslouchat společně s vámi poprvé dnes Pepu Lábuse, který připravil, dal dohromady, stvořil vlastně zpravodajský přehled dne, za okamžik nám ho tady ve studiu přečte. Potom Stevie Ray Vaughan jako bluesová dvanáctka, na to Clash, taky Iron Maiden anebo Pink Floyd.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 kolem Brna směrem na Prahu už od Rousínova na 213. kilometru se potáhnete v koloně, ta je až na 195. kilometr a celkové zdržení kolem 20 minut. D8 je ucpaná před Prahou na příjezdu od Roudnice, na 9. kilometru u sjezdu na Úžice zastavíte, Štrůdl je potom až do Libně a zdržení přes 20 minut. D11, 46. kilometr ve směru na Hradec Králové, je tam havárka dvou osobních automobilů. Dost nás trápí aktuálně Pražský okruh, od letiště kolem D5, mezi 24. a 17. kilometrem, tam je to pořád stejné, zdržení kolem 10 minut, ale v opačném směru, od D1, tedy od Modletic směrem na Zličín, v celém úseku jsou nesouvislé kolony, navíc na 16. kilometru je bouračka osobáku a nákladňáku a to celkové zdržení na Pražském okruhu mezi D1 a D5 je skoro hodina. Pozor si dávejte také na 20. v Plzni od D5 u Olympie směrem na Koterovskou. I tady je kolona v jednom pruhu, kterým neprojedete, se srazilo nákladní a osobní auto. Pozor na 20, jedete-li z Domažlic směrem na Klatovy, u obce Loučim je bouračka dodávky, v Jihlavě v Havlíčkově ulici se řeší havárka osobního auta a na Praze 9 v Poděbradské vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a bouřkami i silnými. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 25, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. Zítra se mírně vyjasní a sprchne jen ojediněle. Bouřky se neočekávají, teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Mexika porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Francie přehrála Švédsko 3-0 a mezi nejlepších 16 míří i Norsko po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Fotbalový brankář Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu s Tottenhamem. Pokud klub opustí Vicario, měl by se stát brankářskou jedničkou. Dnešek je posledním dnem pro podání daňového přiznání prostřednictvím poradce. Do půlnoci je také potřeba uhradit daň z příjmu za loňský rok. Majitelé psů musí ode dneška registrovat své zvíře do centrální evidence. Zápis provedou u veterináře nejpozději při očkování proti vzteklině. Štěňata musí chovatele očipovat ještě před předáním novému majiteli. Cílem je omezit nelegální obchod a usnadnit návrat ztracených zvířat. Pražské metro na lince C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání od soboty do dalšího pátku nepojede. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Místo toho budou jezdit autobusy. SPD chce odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nejvyšší české ocenění Řád bílého lva. Navrhuje to po vzoru Polska kvůli pojmenování jednotky podle ukrajinské povstalecké armády. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač. O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu Bee.

jsou Floydi, Louder Than Words, je to muzika, kterou 100% najdete na jejich desce, která se jmenuje The Endless River. Autorem té skladby je David Gilmour se svojí ženou Polly Samson. Polly napsala text, David Gilmour potom muziku. Mimochodem na té desce a konkrétně v téhle skladbě tak se objevují ještě klávesy, syntezátory a klavír Richarda Wrighta, který tedy zemřel v roce 2008 v pouhých 65 letech. My jsme si jenom připomněli tuhle nádhernou věc, když je tedy 1. července, tak proč si nezahrát Floydy, i když teď je připravená kapela, která se věnuje úplně jinému hudebnímu soudku. My jsme si zvykli tady na beatu neříkat soudek, ale sud, takže z úplně jiného hudebního sudu, ježiš, teď jsem se netrefil, ještě jednou, z úplně jiného hudebního sudu už to hraje.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: programu Rádia B 2,5 minuty před 12:30 odpoledne. Za chviličku Spencer Davis Group, taky Joan Jett budou číst Vohnouti, další kousek ze své knížky 30 svíček na dortu. No a Petr Šimáček přijde za okamžik s Vítoskopem.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
3: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
4: Hezkou středu vám přeji, Šimi. Datové schránky přecházejí na novou adresu datovka.gov.cz. Původní web zatím funguje, ale od konce prázdnin bude automaticky přesměrován a mění se i e-mail pro notifikace. Od srpna skončí přihlašování do portálu občana přes schránku a budeme muset využít identitu občana s vícefaktorovým ověřením.
3: Vítoskop.
4: V Evropě se objevily padělané SSD disky Samsung 990 Pro, podobné dříve odhaleným falzům z Japonska. Napodobeniny lze poznat podle odlišného plošného spoje i balení a podle zkušeností zákazníků často nefungují. Samsung doporučuje pravost ověřit pomocí programu Samsung Magician.
3: Vítoskop.
4: Stavbaři v Neratovicích testují něco, co vejde do odborných učebnic.
5: Je to stavba kostela Nejsvětější Trojice, jehož věž bude vytištěna metodou trojrozměrného tisku betonu. Tiskárna bude na místě a půjde do výšky až 22 metrů. Unikátní architektonický projekt odkazuje na Noemovu archu i novodobou českou historii. Luboš Dvořák, Neratovice.
4: Středeční Vítoskop tímto končí.
3: Rádio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 9. Hledání party. Mezi roky 1994 až 1996. Čte Matěj.
2: Nastala fáze hledání zbytku kapely. Trvala rok nebo spíš dva. Z hlediska dějin vesmíru pouhej okamžik, ale pro nás nekonečná a frustrující etapa. Kromě zkušebny a jejího vybavení jsme ke svým melodiím potřebovali hlavně kolegy. Bubeníka, basáka a zpěváka, anebo zpěvačku, tohle nám bylo vcelku fuk. Že jsme neuvažovali o klávesách, dechové sekci a podobně, to vycházelo z představy, že budeme rychlá kytarovka v klasickém obsazení. S bývalou partou už jsme se moc nestýkali, bylo tedy po těch lidech nutný pátrat jinde. Internet ještě nefungoval, a tak jsme vylepovali čísla s naším domácím telefonem všude, kde to šlo. A začali volat a chodit první zájemci. Netočili jsme ani nefotili a je nám to dodnes líto, a to se týká hlavně zpěváků. Konkurzy probíhaly u nás doma na Vinohradech a my si postupně ujasňovali, že náš frontman nemůže nosit sandály, mít na krku velký kříž, nakulmovaný vlasy anebo košily s růžema. Chtěli jsme někoho, kdo by nás jaksi reprezentoval, a za dveřma přitom stávali úplně jiní lidi. Nutno dodat, že překvapení bylo oboustranný, neboť ti nebožáci vstoupili do rozbordeleného pokoje s namalovanýma lepkama na zdi, pak je do nohy kousnul pes Greg a do ruky dostali silný brko, čímž jejich zmatenost dosáhla vrcholu. Ukazovali jsme jim naše nápady a oni do toho zkoušeli něco improvizovat, leč bohužel nikdy nikdo nespíval podle našich představ, který jsme ale konec konců ani my neměli moc ujasněný. A tak jsme zkusili opačný systém, vybrat si mezi známejma dobrýho týpka a tomu říct, ať jde dělat zpěváka. A tak se u nás doma střídali kámoši z klubů a ze skejtový party, který svou osobností a vizáží splňovali podmínku zařadit se, jenže neuměli zpívat. A čas běžel a my nejenže neměli zpěváka, teda zásadní článek kapely, ale basáci a bubeníci z inzerátů byli to samý. Prostě lidi z úplně jiný hudební planety.
3: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu, zeptal

Teď v textu bylo zpíváno, že se nosila tanga a pila rakie. Já jsem jenom v rychlosti si sám sobě zapřemýšlel, což nedělám tedy často, páč mi to nejde, ale kdyby mě někdo nabídl vybrat si mezi nošením tanga, nebo abych si vzal tanga, nebo pil rakie, tak by rozhodně vyhrála tanga, protože rakie, to je skutečně pití jenom pro opravdový chlapy. A jenom chci doplnit, mně se strašně líbí, jak Mati Homola, i ostatní samozřejmě členové skupiny Vohnout, jak čtou tu svoji audioknížku, ale Mati Homola tam má takovou tu správnou, pro mě tedy správnou dikci a já jsem furt nevěděl, ke komu to přirovnat a co mi to připomíná, ale dneska, jak jsem poslouchal to čtení před chviličkou, tak mě to trklo. Je to podobný štýl, podobná dikce, jako má Petr Nárožný, když čte Macha a Šebestovou. Krásně tam do to v dobrém slova smyslu, samozřejmě nikdo nikoho nekopíruje, ale je to takové dost podobné a mně se to líbí. Led Zeppelin za chviličku a... Šeptající Frank Zappa, Joe's Garage.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Lexa Fedorov? Zpěvák a kytarista skupiny SP25.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dálnice D8 je stále ucpaná před Prahou na příjezdu od Roudnice na 9. kilometru. Zastavíte, je to u sjezdu na Úžice až do Libně, potom je zdržení kolem 20 minut pro osobní auta. D48 na 52. kilometru.

0: U Frýdku Místku ve směru na Český Těšín je tam osobní auto ve svodidlech, opatrně. Pražský okruh stále platí od letiště kolem D5 mezi 24 a 16 kilometrem. Je stále silný provoz a zdržení pro osobní auta přes 10 minut. Na 19 jedete-li z Pelhřimova směrem na Sezimovo Ústí. U obce Obrataň se jezdí kivadlově kvůli bouračce osobního auta. Trhové Sviny na Českobudějovicku, Trocnovská ulice je blokovaná havárkou dodávky a osobního auta, na místě hasiči, záchranka i policisté. V Opavě v Provaznické ulici se srazila dvě osobní auta a v Ostravě ve Výstavní vyšetřuje policie také bouračku dvou osobáků. A ještě Chrudim, Dašická ulice, srazilo tam osobní auto cyklistu, na místě už zasahuje rychlá, vy tam býťáci, buďte opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a bouřkami i silnými. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 25, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. Zítra se mírně vyjasní a sprchne jen ojediněle. Bouřky se neočekávají, teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Mladí čeští slalomáři získali v úvodním soutěžním dnu na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let 5 medailí, z toho 2 zlaté. Šampionkami se v Krakově staly Tereza Kneblová ve starší kategorii a juniorka Lucie Vaculová. Stříbro v 23 vybojoval Matyáš Novák a třetí skončili junioři Tobiáš Novák a Valentína Kočířová. Dnes nás čeká poslední vlna silných bouřek. Už ráno a dopoledne zasáhly první bouřky západní a střední Čechy, včetně Prahy. Meteorologové varují, že během dnes se budou přesouvat dál k východu a nabírat na intenzitě. Hrozí silné nárazy větru, přívalové deště i velké kroupy. Od 20. července by se podle ministryně financí Schillerové mohl prodej benzínu a nafty vrátit do standardních pravidel, to znamená bez stanovení cenových stropů. Cenový strop na pohonné hmoty platil do konce června, tedy do včerejška. Opatření přijala vláda po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a následném americkém útoku na Irán. Nejméně 5 lidí skončilo v Řecku v nemocnici po žhářských útocích na domovy členů vládní konzervativní strany Nová demokracie. 3 incidenty se odehrály dnes brzy ráno v Soluni. Zatímco 2 první útoky se obešly bez zranění, ten poslední měl vážnější následky. To byly zprávy, po nich si poslechněte Judas Priest na Rádiu Beat.

0: předpažit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokolevi fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, čet.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě dále.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven.

0: byl Rammstein živě, Holinstvo, Drive Fear, teď je 27, tedy no skoro 27 a půl, 2,5 minuty před půl druhou odpoledne. Za okamžik nabídu King Crimson, aby Pepa Labus nedostal infarkt, tak to říkám sválně potichu, protože jestli to slyšel, tak nadskočil. Budeme hrát taky Van Halen anebo Status Quo.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Heleč ti.
4: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

programu Rádia Beat 39, tedy 6 minut zbývá do 1:45 odpoledne. Zítra je poslední šance vyhrát na Beatu v detektivce Gelaterii, tedy Sencor SIC 5050 WS Gelaterie, tedy zmrzlinovač, ve kterém připravíte nejenom tedy zmrzlinu, ale i ledovou kávu, milkshakey, frozen jogurty, sorbety a další věci, které se pojí se zmrzlinovačem jako takovým. Je to celkem solidní mašina, můžete se na ní podívat na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz a tenhle Sencor zmrzlinovač získá ten, kdo zítra v poslední detektivce v této sezóně uhodne, jakou kapelu hledáme v ten moment, kdy to bude vědět, nebo si bude myslet, že to ví, a dovolá se do rádia a řekne nám to všem, tak zmrzlinovač je jeho. Začínáme po 9:00, kousek po kachně, držím vám palce. Za chviličku pověste ho vejš od Harley, budeme hrát taky Stony, teď Beatles na Beatu.

Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z rudých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já.

0: Je dobře, že se nám sem ještě vešla Cinderella Lament, ale skvělá věc od kapely Rush. Já už mám připravenou dopravu, stejně tak Pepa Lábu zprávy a Standa Rubáš svoji hodinu tupláků. První tuplák dneska bude se skupinou Black Sabbath.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 39. kilometru ve směru na Brno je

0: za sjezdem na Ostředek je osobní auto ve Svodidlech. D7, 2,5 km na příjezdu do Prahy, je to u sjezdu na Kněževéz, pravý pruh je neprůjezný a stejně tak i připojovací pruh kvůli bouračce osobního auta a nákladňáku. Policie už je na místě. Na D8, tam je to stále stejné, je ucpaná před Prahou na příjezdu od Roudnice, na 11. kilometru budete brzdit a kolona potom je až do Libně a zdržení přes 10 minut. Pražský okruh od letiště kolem D5 a dál 24. až 17. zdržení 4 hodiny a opačný směr od D1 k D5 v úseku Lochkov-Ořech, tedy mezi 14. a 20. kilometrem je také silný provoz a zdržení přes 10 minut. Pozor v Praze u Mrázovky v ulici Karla Engliše, je tam bouračka dvou osobáků a na Semilsku v Turnově v Žižkově ulici se srazila dvě osobní auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Duplák.
3: Duplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a bouřkami i silnými. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 25, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. Zítra se mírně vyjasní a sprchne jen ojediněle. Bouřky se neočekávají, teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: NHL dnes čeká velká událost. 18 hodin našeho času se otevírá trh s volnými hráči, kteří opět mohou podepisovat smlouvy s jakýmkoliv klubem. Platí to i pro několik českých hokejistů. Jde hned o 8 hráčů, kteří v uplynulé sezóně zasáhli do NHL. Poslanecká sněmovna dnes zrušila pravomoc prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Nově tak bude činit ministr zahraničních věcí. Změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní tábor nahradit současný služební zákon. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Kávovar, který začal krátce po 3 hodině ráno hořet v hotelu v Mariánských Lázních, způsobil podle předběžných odhadů škodu za 15 milionů korun. Hasiči z objektu preventivně evakuovali 117 lidí. Nikdo se při požáru nezranil a hosté se po zásahu mohli vrátit zpátky do svých pokojů. Jordánští záchranáři vytáhli ve Venezuele z trosek 3letého chlapce, kterého zemětřesení pohřbilo na 6 dní. Dnes o tom informovala stanice BBC s tím, že chlapec je v pořádku. 2 zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně Richterovy škály udeřila na Venezuelu minulý týden. Zatím se vyžádala zhruba 2000 mrtvých a víc než 10 000 lidí bylo zraněno. Desítky dalších tisíc se dál pohřešují. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák.
3: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Jak už to Vejvoda propálil, Black Sabbath na začátek našich tupláků, těch dnešních středečních, které vysíláme na začátku července, a to samotném je prvního, a první byly teď taky Black Sabbath. Lady Evil, to je věc, kterou zná úplně každý. A ta druhá, ta se jmenovala I Won't Cry For You, byly to vlastně takový dvě důležitý etapy v historii kapely Black Sabbath a z každé jedna ochutnávka. Tak s těmi jsme začali, zdraví vás Standaru Báš, který přeje příjemné odpoledne středeční tady z našeho studia Rádia Beat i s muzikou další, která bude za A v tupláku, za B bude naše česká a za C to celé obstará Django, tedy Petr Janda.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Pro mnohé velmi zajímavá, milá vzpomínka na včerejšek a Elise Coopera v Plzni. Elise Cooper ten nemohl tím pádem chybět v našich tuplácích pro dnešní odpoledne. Hey Stupid, Hello Hooray, obě dvě máme za sebou a před sebou trochu toho art roku nebo prog roku nebo zkrátka takového toho Genesis roku, protože si dáme dvě písně právě od téhleté kapely Fifth of Fifth, pátý z pěti, anebo tu, která je taková o něco známější, o něco možná popovější, tím pádem se tehda šířila o chlup líp, ale myšleno samozřejmě v dobrém, a která se jmenuje That's All.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Black Genesis na rádiu Beat, za námi je 14.43, já tady tak počítám ty minuty, už 14.44, jak mi to vyjde do konce té hodiny, abych nemusel do žádného topláku sáhnout a zkracovat, to bychom samozřejmě nechtěli nikdo. Ale myslím, že jsem se dopočítal, když tam teď dáme Queen, Stone Cold Crazy a taky Put Out a Fire, tak by nám to do konce hodiny mohlo vyjít. A mohli bychom o tom klidně říkat, že Queen obstarali poslední tuplák dnešního dne.
1: Tuplák rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Lexa Fedorov? Zpěvák a kytarista skupiny SP25.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Tak nakonec nebyly dvě, nakonec byly tři, vidíte, dopočítal jsem se až k tomuhle tomu číslu. Stone Cold Crazy, Put Out a Fire, If You Can Beat Them, třikrát Queen, nakonec aktuální hodiny tupláku tady na beatu. Za pět minut už to bude 15. To znamená Josífek a jeho čerstvé zprávy. Hned po něch vám slíbím Danek, Vítkáče, Led Zeppelin, Toma Pettyho a hromadu dalších.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Předtím bychom ale měli dát dopravu a začít zprávou tady od Marka z Přelovic.
2: Začali nám frézovat přes celý Semtín. Je to sice na etapy, ale teďka to dělají z jedné i z druhé strany. Informace pro řidiče, který chtějí jet od Klumce na Cidlino na Pardubice. Ať to v pohraničí objedou přes Hrádek, Srch a do Pardubic, protože v Doubravicích je křižovatka zavřená taky. Auta stojí přes celý Semtín, protože to je na kejvačku.
0: Díky za tuhletu zprávu. Kde stojí taky auta poměrně dlouze, tak je D5 na Prahu už od Loděnice a pomalu se to posouvá na Prahu na okruh a tam někam tradičně k Ořechu, ale zatímco je tohleto kolona obvyklá, dneska je nějaká neobvykle pomalá, protože hlášky z místa říkají, že to fakt trvá třeba hodinu, než člověk proskáče vůbec do místa, kde má pocit, že se to začalo nějak hýbat. Počítejte s tím. Stejně taky s tím, že jedete-li na Prahu po D8, tak to není asi úplně nehybná kolona, ale rozhodně je to pomalý provoz, ten nastává už někde na úrovni Veltrusu, Králu pro Nadltavou, ještě před tou odbočkou, tak odsud už se to tak jako zpomaluje a zpomaluje se to až na Prahu po celé délce, takže i tady ztratíte nějaký ten čas. Na D10 42. kilometr je teď ve směru z Prahy pryč hlášena havárie osobního mimo komunikace. Na místě jsou všechny složky IZS. Tohle to je místo, které bude taky bezesporu kritické. To je něco, s čím byste počítat měli. Stejně jako když pojedete do Vyskytné nad Jihlavou tak a od Rantířova, tak tady počítejte, že probíhají odklízecí práce. Pět stromů tam žuchla na vozovku, hasiči dělají, co umějí, ale ten průjezd tam logicky vypadá podle toho. Nehoda tří osobních aut a bohužel také vážná je na příjezdu do Bíliny od Teplic, IZS tam zasahují, takže vypočítejte, že budete stát, to je další noc, co mi hlásíte. A brněnská dálnice z Prahy na Brno na 193. Tam se teď řeší kolize osobního s motocyklem, buďte opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno. Na východě zpočátku až zataženo s ojedinělým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti i srážek přibývat. Maximální teploty dosáhnou 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Milan Petržela skončil ve Slovácku. Klub z Uherského Hradiště informoval na sociální X, že s 43-letým veteránem neprodloužil smlouvu. Není jasné, jestli bude křídelník, který byl v uplynulé sezóně nejstarším hráčem nejvyšší soutěže, pokračovat v kariéře. Změny pravidel pro prodej Kratomu navrhuje ministerstvo zdravotnictví od ledna 2027. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách, kterou předložilo k připomínkám. Chce prodej až od 21 let místo současných 18, konec prodeje online, změnu sazby DPH nebo spotřební daň. Ve Venezuele po ničivém zemětřesení pomáhají i Češi. Přes komplikace v dopravě se tam dostal 70členný USAR tým a spolu s 8 psy hledá přeživší. Působí v přístavním městě La Guaira na severu země, nedaleko od Caracasu. Šance, že záchranáři v sutinách najdou někoho živého, sice klesá, ale pořád existuje. Pracovat plánují do konce týdne. Mnichovské letiště dnes kvůli varování před silnými bouřkami půl hodiny neodbavovalo cestující. Podle bavorské stanice BR kvůli tomu bylo z plánovaných 900 letů 100 zrušeno. Podle webu mnichovského a pražského letiště je mezi zrušenými lety také jeden pár spojů mezi bavorskou a českou metropolí. A je po zprávách. Po nich si poslechněte dnek na Rádiu Beat.

To je ta dáma plná intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu. Mění tajem

je ta dáma, že velice bystrá. Co prý má slovo, tak je

Paříži koži, jedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
5: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu Beat.

Na bytu Led Zeppelin, Dancing Days, muzika je za námi, Cibule ukazují 15 hodin a k tomu 17 minut v kalendáři Jaroslava, což je důležitá informace, zvlášť pro ty, kteří mají dneska nějakou tu Jaroslavu někde v cíli, někde v cestě a v finále možná, že i v cíli, aby na to nezapomněli a dali jí taky nějakou tu štípanou. A pokud náhodou Jaroslavu nemáte nikde v cestě ani v cíli a chcete si přesto udělat večírek, oslavte si třeba reggae. Nebo můžete dát štípanou někomu, kdo vám přiveze balík, protože kuríři z celého světa mají dneska svůj mezinárodní den. To bych určitě vypíchnul. Kuřecí křídla, co by pokrm, mají dneska svůj mezinárodní den. Nebo starý televize, nebo zoologické zahrady. Tak je dneska ten speciální den, kdy jste si mohli vychutnat to, o čem zpívají, Jure Heap, co se jmenuje July Morning. To se totiž taky váže k 1. červenci.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
0: Rádio Beat.

Abych navázal na Jirku Schlingera, tak můžu říct, že ještě je nějaký čas, ještě trocha času zbývá, ale zároveň se to každou jednou minutou zkracuje právě o tu jednu minutu. Blíží se, to je teda divný říct takhle ve středu, blíží se nedělní večer a v neděli večer se uzavírá naše beatové hlasování o půlnoční alba, kde se nám to pěkně zamíchalo. To je přesně takový ten příklad toho, kdy říkám, ono to kolikrát vypadá jasně, ale celé to může nakonec být úplně jinak, protože jak rybky 48, tak i Proteus si všimli, že jsou v boji a začali hecovat svoje fanoušky na webech a sociálních sítích. No a vydá najednou, je to pořadí desek seřazených na beatovém webu úplně jiné. Zatím stále vedou Krausberry, ale ostatní je dohánějí. Krausberry a poslední nádražák. Pak je mladá ambiciozní kapela Kabáti a dneska El Presidento. Pak jsou právě rybičky 48 a jedeme dál. Proteus a závislosti. Na pátou šprušli se propadly Holeček Marcel Projects album Light Up Your Fire a na tu šestou se propadly Petr Janda s deskou Až se mi nebude chtít. Tak jestli to takhle vydrží, tak budeme hrát příští týden Krausberry a Kabát. Jestli ovšem zaberete, tak tam můžou být úplně jiné kapely a úplně jiné disky a jaké to budou, no to se právě uvidí v tu neděli večer. Tak to připomínám, je půlka týdne, takže ještě čas hlasovat. Zvraty jsou tam veliké, v tomto týdnu je to skutečně souboj na ostří nože a uvidíme, jak s tím zacvičíte a zamícháte. Mrkněte na www.radiobeat.cz.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, čet.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

0: One My Love je za námi, za 5 minut bude 4 hodiny, budou 4 hodiny, po 4. hodině bude Pepi Klábosu a jeho čerstvé zprávy, tedy trocha deprese na středeční odpoledne, to vám můžu slíbit hned. Potom to rozzáříme muzikou, dáme Stoney, Love is Strong, dáme Keta Stevense, Krucipisk a hromadu dalších.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a teď to pojďme společně rozsvítit dopravními informacemi z regionu Beatu. Tedy na D8 se vytvořilo odpočívadlo od Kralup až na Prahu a tam tedy hlavně do Hloubětí na dolů z kopce. Tohle je jedna souvislá kolona, počítejte s tím, že vám zabere ten příjezd do Prahy nějaký ten čas. Jedete-li od Plzně, tak nemusíte ztrácet hlavu, odpočívadlo máte také v cestě a dneska začíná na úrovni Loděnice a potrvá vám to v té koloně až někam k Hořechu docela dost dlouho s tím, že druhý ocásek je u Zličína. Tak jako každý den to tady trošku vázne a dneska to teda vázne podle zpráv o dojezdu poměrně víc. Není to delší, ale o to je to pomalejší. Z druhé strany stojíme na Pražském okruhu už od Jesenice k Ořechu, i tady počítejte se zpožděním. Na D5, když jsme na ní byli, tak ještě zmíním 47. km na Prahu. Je tam nehoda dvou osobních aut, průjezdné to je jedním jízdním pruhem, takže tady máte v cestě takový malý drobný špunt a komplikaci. Na 13. u Cvikova stejná situace, nehoda dvou osobních aut, policisté na místě. Na silnici 161 příjezd do Vyššího Brodu, to jsme na Českokrumlovsku, je hlášena nehoda tří osobních aut s vyšetřováním policií České republiky. Na silnici číslo 16 u Chotěvic na Trutnovsku dva osobáky v sobě. No a na 35 u Linhartic na Svitavsku máme ne havarovaný, ale porouchaný osobák. Ale i tam se dumá nad tím, jak ho dostat pryč, takže projíždějte velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: být. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude většinou polojasno. Na východě zpočátku až zataženo s ojedinělým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti i srážek přibývat. Maximální teploty dosáhnou 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České basketbalisty čekají duely kvalifikace mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí na brněnské palubovce vyzvou Estonsko. Hlavní trenér Luboš Bartoň potvrdil finální nominaci, ze které se ze zdravotních důvodů omluvilo několik důležitých hráčů. Chybějí v ní hráči Barcelony Jan Veselý a Tomáš Satoranský. Prezident Pavel mandát pro summit NATO určitě dostane. Prohlásil to ministr zahraničí Macinka. Podle něj bude obsahem dokumentu sloužícího jako podklad pro všechny členy delegace. S hlavou státu poletí i zaměstnanec ze zahraničního odboru, mluvčí, fotograf a jeden jeho bodyguard. Macinka řekl novinářům, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil právě mluvčího a fotografa. Tři české turistky zasáhl během tury ve slovenských Nízkých Tatrách blesk. Stalo se to na začátku týdne. Všechny tři skončily v nemocnici. Jedna ze zraněných si po zásahu bleskem stěžovala na pálení a bolest ruky. Informovala o tom slovenská horská záchranná služba. Dnes to uvedl server iDnes.cz. Německý kancléř Merz dnes řekl, že chce, aby Severoatlantická aliance byla evropštější. Je podle něj třeba odstranit závislost na Spojených státech. Kancléř to prohlásil na tiskovce s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a německým ministrem obrany Pistoriusem. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

0: Reed naživo, White Light, White Heat, to je muzika, která dozněla přesně, nebo skoro přesně v půl páté. Já už tady chystám muziku další, to je studio, ale u těch živáků bych se přeci jenom slovem zdržel, protože jak víme, je středa, živáků je třeba. No a o živáky se nepřipravíme v žádném případě, o to jsme až do půlnoci. Máme v našich studiových strojích úplně pusto a prázdno, žádný playlist tam není, nic není připraveno, všechno se to bude teprve připravovat podle toho, jak si vy, býťáci, budete tradičně ty živáky vaše oblíbené diktovat. Ota Sema dneska usedá do večerního studia a už teď se sbírají zprávy na tohleto téma, který živák by to měl být, která kapela, který koncert, proč zrovna tenhle koncert, byli jste tam, zažili jste něco a tak dále a tak dále. Chcete to prostě jen tak poslat někomu, protože to je vaše oblíbená muzika. To všechno teď během odpoledne, prosím, sepisujte do zpráv a posílejte sem k nám do studia, ať už SMS-kou nebo mailem nebo zprávou z aplikace. Večer po 8 k tomu klidně směle přidejte i telefonní číslo 210 32 33 34 a užijte si ty živáky dnešní, středeční, večerní a těšte se na ně.
1: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

jak to bylo přesně před lety s tohletou konkrétní písní Save the Goodness, tak to bude i teď aktuálně s novou deskou kapely Tesla. Je to vlastně takový výběr předělávek, cover verzí a je doplněn o jednu autorskou novou záležitost. Jestli někdy do budoucna by se Tesla zase zpátky odhodlala k tomu, že by vydala celou desku svých nějakých autorských věcí, tak to je skutečně ve hvězdách a Frank Hannon, když se teď rozpovídal na tohleto téma, tak říkal, že vlastně nedovede odhadnout, jestli vůbec k tomu ještě někdy dojde a pokud ano, tak kdyby to mělo být. Že zatím prostě všechny muzikanty tak nějak baví tenhle ten způsob, kdy těch nápadů je hromada, posílí si je téma zpátky, pracuje si na tom každý sám doma a něco z toho vždycky vypadne. Takže vlastně tou poslední autorskou deskou takovou, která můžeme říkat, že obsahovala jenom ty nové věci od kapely Tesla, tak byla ta, která vycházela, pokud se nemýlím, v roce 2019. Tak jsem velmi zvědav a těším se na to album, na to EPko, které vyjde 17. července pod hlavičkou Tesly. Těším se na to, jak to bude znít. Samozřejmě, až to bude venku, tak si o tom tady můžeme popovídat víc. Tahle ta záležitost se jmenovala Save the Goodness, dohrála v 16.41. Pojďme si dát Jethro Tull.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Lexa Fedorov? Zpěvák a kytarista skupiny SP25.
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Dire Straits na rádiu Beat. Heavy Fuel dohrála je 16.52, já už tam teď nebudu cpát žádnou další muziku, naopak dám tady prostor Pepikové, aby se realizoval a přinesl další čerstvé zprávy, ty si dáme za malou chvilku, no a pak rozjedeme, řekněme, že tu druhou hodinu Scorpions tady mám. Luboše Pospíšila, naše kamarády z kapely The Daisies, dáme si spoustu další muziky, třeba i nějaká vstupenka by ze mě mohla vypadnout, uvidíme, jak se mě bude chtít, ale když budete poslouchat, tak o ten správný moment, kdy a jak reagovat, nemůžete přijít.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Mezi tím, co budu přemýšlet, jestli se mi chce nebo nechce, tak si pojďme říct, jak to vypadá v dopravě. No, nepotěším vás, minimálně některé. Jedete-li po Pražském okruhu od Brněnské na Plzeňskou, tak počítejte, že kolona, která nám tady postává od Jesenici, ještě trošku zhoustla. Právě protože před tunely je nějaká nehoda, která to tady zpomaluje. Jakmile ji minete, tak se rozjedete, prosvištíte tunely a skončíte na Slivenci v další koloně, která je způsobená už jenom odpolední špičkou za Ořechem. To v tomto směru jede. Kde to moc nejede, je ten protisměr, který je na jedné straně stojí už od D6, na druhé straně stojí na D5 od Loděnice a vydrží to taky k Ořechu. A je to výrazně pomalejší než v minulých dnech, takže počítejte, že když se tady vypravíte, tak určitě pití a sváču sebou. Na D8 směrem na Prahu se nám ten špunt trošku zkrátil, ale žádná výhra to úplně není. Od Úžice to nepojede rychle, vyhýbáte se tam jednak pracem na vozovce a jednak asi třem nebo čtyřem ťukancům v průběhu toho, než se dostanete na ten letňanský sjezd. Tady máme docela dost hustý provoz. Počítejte s tím. Co mi hlásíte dál, tak je příjezd do Sednice od Nového Jičína. Tady došlo k havarii motocyklu, zdá se být vážná, na místě jsou všechny složky IZS. V Lounech v ulici Osvoboditelů je nehoda dvou osobních aut, tak tam se vyšetřuje, také v obci Znojmo v ulici Dukelských bojovníků nehoda dvou osobních aut. Počítejte s tím. No a neveselo a štruchlivo je podle mě taky v Praze.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude většinou polojasno. Na východě zpočátku až zataženo s ojedinělým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti i srážek přibývat. Maximální teploty dosáhnou 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Karolina Muchová porazila v druhém kole Wimbledonu čínskou soupeřku Chang Shuai 6-3 a 6-2. V boji o osmifinále vyzve Tajku Mananchayu Savangekovou. O postup do třetího kola zabojuje také Barbora Krejčíková, která se utká s nasazenou pětkou a vítězkou letošního Roland Garros Mirou Andrejevovou z Ruska. V českém souboji proti sobě nastoupí Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 40,64 a nafta za 36,74 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 40,56 za litr benzínu a 36,61 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech mírně zvyšují. Na Kbelské ulici v Praze začíná rozsáhlá rekonstrukce, která výrazně ovlivní dopravu na severovýchodě města. Silničáři už připravují komunikaci na nový dopravní režim. Samotné převedení provozu ale nastane až v noci na zítřek.

0: Řidiči musí počítat s dlouhodobými omezeními a kolonami. Polské tajné služby se připravují na ruské sabotážní operace zaměřené na zvýšení napětí mezi Poláky a Ukrajinci. Sdělil to ministr pověřený koordinací zpravodajských služeb Siemoniak. Uvedl, že ruská informační válka proti Polsku v posledních týdnech zesílila. Internetoví trolové a automatizované boty se snaží zesílit spory a ovlivnit prostor na sociálních sítích a internetu. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Classic rock.

Je jen málo kapel na světě, které, když se blíží do České republiky, tak zvednou telefon a zavolají přímo sem do beatu, aby řekli, hele, my tam budeme, nechcete, aby jsme přišli na kus řeči, kávu a koláček, Dead Days jistí nikdy nevynechají. A když tu zrovna nahoru nejsou, tak se třeba ozvou s tím, že vydávají nový živák a jestli bychom ho nechtěli mít dřív než všichni ostatní na celém světě. Takhle to s nima funguje a já si tohodle toho našeho spojení a kamarádství velmi vážím. Už drahně let to trvá, už tenkrát na staré adrese v Říčanské ulici, kde bylo to původní studio Rádia Beata, to už je ještě před covidem. Když jsme se odtud stěhovali, tak už Dead Daisies chodili k nám na návštěvy a už to zvládli i tady na té nové adrese. Jejich Midnight Moses, i když ono vlastně není tak úplně jejich, protože Alex Harvey Band je ten první interpret, kdo přišel s touhle písní, tak tahle ta muzika dohrála v 17 hodin na 14 minut. Pokračovat budeme muzikou výrazně starší.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokole Vifič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Chce mi říct, D5 lepší, D8 ne, neber to teda úplně tak, že by zmizela zázračně kolona, ať už tam či tam, ale když se podívám do dopravní mapy, no tak změna odstínu z červené na žlutou mi říká, že D5, byť tam v koloně jste a posouváte se už někde od Loděnice napravo a na Ořech, tak prostě zrychlila jednoduše za tu uplynulou půl hodinu. Pořád tam ztratíte hromadu času, ale aspoň se to začalo hýbat. Na D8 naopak tato změna barvy úplně není, takže jedete-li na Prahu od Úžice přes Odole na vodu z Diby až někam k Letňanům a vlastně potom dále ještě cestou dolů do Hlubětina, tak se pohybujete jen velmi pomalu. Zpět na Pražský okruh na opačný směr, jedete-li od Brněnské na Plzeňskou dálnici, tak na úrovni Vesce začíná zpomalovat doprava a vydrží to taky až k tomu Ořechu. Ozýváte se z Prahy z Kuchařské, kde se vyšetřuje asi následek nějaké poruchy, protože by tam mělo být vylité palivo na vozovce, zřejmě benzín, což tak jako trošku prý klouže, tak to má možná spíš nafta než benzín. No zkrátka je tam kluská vozovka, počítejte s tím. Jedete-li ze Semil na Veselou, tak se vyhýbáte místu, nevyhýbáte, tak tam stojíte, protože tam padl strom a na místě tuhletu situaci řeší hasiči, odklízejí tadyhle ty napadané dřeviny, ten průjezd tam bude určitě nějaký komplikovanější. Na 188. silnici na příjezdu do Velkého Boru od Klatov byste měli počítat z havárií osobního auta, které tam prý také skončilo ve stromě a na místě jsou všechny složky IZS. No a pozor, na 259. někde u Blatce, u obce Blatce na Českolipsku se nám pohybuje kráva, myšleno zvíře kráva, které se tam někde pohybuje po té silnici. Krávu nepřetlačíš, projíždíte tam prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
0: Menšinové sporty na rádiu Beat.
4: Mistrovství světa v motokrosu pokračovalo 10. závodem v Portugalsku. Více Petr Kovář.
5: Českým motokrosovým příznivcům udělal zde radost 19-letý Julek Mikula, závodní českého týmu Osička MX, když po Holešotu v první jízdě bral celkově 7. místo a v seriálu je Mikula stále 11. Vítězem Kubatury MX2 se stal Julien Fares ze Španělska na triumfu. Průběžně vede Saša Kunen z Belgie. V královské skupině MXGP slavil úspěch holandský pilot Jeffrey Herlings, ale v seriálu dominuje Belgičan Lukas Kunen. Světový motokros nyní čeká klání v Jižní Africe.
4: Čeští raftaři získali 2 bronzové medaile na světovém poháru 4členných raftů ve Val d'Isole. Smíšená posádka RK Troja uspěla ve sprintu i slalomu, v rafting crossu skončila 4. Mladé mužské týmy z Pardubic dojeli mezi elitou na 5. až 10. místě. Na mistrovství České republiky Stihl Timber Sports ve Frenštátu pod Radhoštěm se rozhodovalo o národních šampionech v dřevorubeckých disciplínách. Mužský titul získal Martin Kalina, mezi ženami Karolína Urbanová. Čeští boxlacrosisté postoupili na mistrovství Evropy do čtvrtfinále po výhře 11-2 nad Švýcarskem. Dnes od 19.30 je v Radotíně čeká Finsko. České reprezentantky podlehly Anglii 5-12 a budou hrát o 5. místo. Dnes od 20 hodin je v hale na Jižním městě čeká poslední duel ve skupině proti Irsku. Triatlonista Martin Demuth skončil ve finále světového poháru v Maďarsku na 24. místě. Další Češi nepostoupili. Kvadriatlon v Týně nad Vltavou ovládly Němka Valtrová a Maďar Čima. Českými mistry se staly Leoš Roušavý a Magdalena Koberová, která byla druhá i celkově. Poslouchali jste středeční sporty.

Trochu té staré muziky za malou chvilku vystřídá a trochu té nové muziky, tím tady myslím je AR, které si pustíme a mezi tím se podíváme na tu muziku aktuální, tedy včera aktuální, protože jsme tady na beatu rozdávali lupeny na Alice Coopera, zvali jsme na jeho plzeňský koncert, ten už proběhnul a byl velkolepou záležitostí. Na tom se myslím shodnou všichni, kteří se tam byli podívat. Vy pokud jste tam byli, tak vás jistě bude zajímat to, co pro vás mám, a vy, kteří jste tam nebyli a teď se drbete na hlavě, tak by vás taky mělo zajímat to, co pro vás mám. Protože na tom včerejším plzeňském koncertu nechyběl náš Jirka Rogl. No a když už ten zvedne zadek a někam jde, tak obvykle se umývá foťák, takže výstupem z toho jsou skvělé fotky právě toho koncertu a Alice Coopera samotného. Ty už najdete vyvěšené na beatovém webu, takže ať už si chcete připomenout, jak to včera bylo, nebo se chcete podívat, o co jste přišli, najdete to na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Zatímco svátek dneska ve středu z datem 1. června z července slaví každý messenger, tak tohle to byl messenger od Iggyho Popa, ale myslím to vážně, fakt, každý, kdo vám dneska přiveze nebo přivezl balík, tak jste mu měli potřeba spravit si rád mu štípanou, protože je Mezinárodní den všech doručovatelů, ať už dopisů či balíků, tak to máme odbaveno v kalendáři, odškrtnuto. Ještě nějaké nápady na to, co se dneska dá slavit, určitě přijdou, ale zároveň teď přijde taky něco úplně jiného, to je zpráva od Milana, ta se týká dopravy.
1: Když jste chtěli někdo jet po staré silnici nebo po staré 35 z Hřebče dolů směrem od Svitav na Moravskou, tak tady ta stará silnice je uzavřená. Nevím proč, je tam prostě uzávěra, stojí tam policajti, nepustí ani nohu.
0: Díky za zprávu a vy s tím počítejte, býťáci.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Odpolední špičkou vstupuje, ale je to tak, jak pravil Milan. Na některých místech vstupuje nějak pomalejc.
2: Když jste chtěli někdo jet po staré silnici nebo po staré 35 z Hřebče dolů směrem od Cvitav na Moravskou, tak tady ta stará silnice je uzavřená. Nevím proč, je tam prostě uzávěra, stojí tam policajti, nepustí ani nohu.
1: Díky za zprávu. Další přicházejí stále stejné. Příjezd do Prahy po repice D8 se poměrně dosplní. Počítejte s tím, že tady postojíte, než se dostanete do metropole. Co dál? Brno, Jedovnická ulice, porouchaný osoba, který tam překáží. V Praze na Sokolovské nehoda dvou osobních aut a velmi silný provoz v místě. Na D6 44. km z Varu na Prahu počítejte s porouchaným nákladním autem. No a na D3 na 140. km na Kaplici od Mezna tak máme porouchaný osobák. Ten už je označen takovou tu blikací šipkou a k tomu nějakými těmi kužely, přesto projíždějte opatrně. Všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno. Na východě zpočátku až zataženo s ojedinělým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti i srážek přibývat. Maximální teploty dosáhnou 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisty Bohemians 1905 po 2,5 letech opouští reprezentant Severní Makedonie Milan Ristovský. 28letý útočník se s pražským klubem nedohodl na prodloužení končící smlouvy a odchází jako volný hráč. Klokani o tom informovali na sociální síti X. Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Aloise Hadamčíka ale čelí nové vlně kritiky. Podle oponentů současný prezident svazu nadhodnocoval příjmy po domácím zlatém šampionátu v roce 2024 a nezmiňoval vysoké náklady. Nápad SPD, aby sněmovna vyzvala k odebrání nejvyššího státního vyznamenání řádu Bílého lva prezidentovi Ukrajiny Zelenskému, narazil u ministra zahraničí Macinky. Podle iDNES.cz řekl, že by nic takového nenavrhoval. SPD chce zmíněný návrh projednat ve vládní koalici. Ruská vláda jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu a motorové nafty, aby se pokusila stabilizovat domácí trh s palivy. Ten je v krizi po sérii ukrajinských dronových útoků na ropné rafinerie a energetickou infrastrukturu, které vedly k přídělovému systému. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
2: Six o'clock rock. Radio Beat.

Eric Burden v sestavě kapely Animalsa San Francisco Nights, to je muzika z let 60., která vlastně může zaznít klidně i během toho dnešního večera, protože tam to na dekády omezené není a živáky, tak ty můžou být z jakékoliv dekády, čím jsem odbočil, ale on akorát v momentě, kdy dohrával Eric Burden z Animals, tak mi tady přiskočila další jedna SMSka, která se týká dnešního večera, a tak jsem si říkal, že ho připomenu. Ota dneska hraje na vaše přání živou muziku, tak pokud máte nějaký svůj tip, už teď to hrňte sem do studia mailem, SMS-kou nebo zprávou z aplikace. Já se vrátím těm šedesátkám, nejen Eric Burden, ale také Humble Pie patří do dnešního Six O'Clock roku tady na beatu, a stejně tak tam budou patřit i The Drifters, kteří jsou připraveni v přehrávači číslo 2 nebo B, a tam jsem si teď aktuálně vrazil píseň nazvanou Saturday Night at Movies.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí?
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
5: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Now My Love, tá práve teď dohráva, je 6:30, nejvyšší čas na Beatoskop, ten si dáme taky za pár sekund, ale ja som sliboval, že by ze mňa mohla vypadnúť nejaká vstupenka. A ja bych řekl, že by to mohli být ne dvě vstupenky a mohli by se týkat toho, co se blíží a co si říká Masters of Rock už 22 let. Pokud byste chtěli letos vyrazit na celý čtyřdenní festival Masters of Rock, tak tady můžu slíbit dvě vstupenky tomu, kdo mi třeba přes aplikaci Rádia Beat, ať je krásně nám to takhle jako všechno se propojí, napíše, kolikáte, nebo která kapela tam letos oslaví své 40. výročí. Máte chvilku čas na to, abyste si to našli, pokud to náhodou z hlavy nedáte, pinkněte to do zprávy přes aplikaci, zkontrolujte si, že máte vyplněné kontakty, ať se vám můžu ozvat zpátky, kdyby to náhodou klaplo. A protože je 22. ročník, tak 22. SMS-ka, která bude obsahovat správnou odpověď, název kapely, která letos na Masters of Rock slaví 40. výročí, no tak na tu SMS-ku nebo na tu zprávu z aplikace zareaguju obráceně a dáme si vědět a ty lupeny si předáme. To je docela fér, co říkáte.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezkou středu vám přeje Šimi. Datové schránky přecházejí na novou adresu datovka.gov.cz. Původní web zatím funguje, ale od konce prázdnin bude automaticky přesměrován a mění se i e-mail pro notifikace. Od srpna skončí přihlašování do portálu občana přes schránku a budeme muset využít identitu občana s vícefaktorovým ověřením.
1: Beatoskop.
2: V Evropě se objevily padělané SSD disky Samsung 990 Pro, podobné dříve odhaleným falzům z Japonska. Napodobeniny lze poznat podle odlišného plošného spoje i balení a podle zkušeností zákazníků často nefungují. Samsung doporučuje pravost ověřit pomocí programu Samsung Magician.
1: Beatoskop.
2: Stavbaři v Neratovicích testují něco, co vejde do odborných učebnic.
3: Je to stavba kostela Nejsvětější Trojice, jehož věž bude vytištěna metodou trojrozměrného tisku betonu. Tiskárna bude na místě a půjde do výšky až 22 metrů. Unikátní architektonický projekt odkazuje na Noemovu archu i novodobou českou historii. Luboš Dvořák, Neratovice.
2: Středeční Beatoskop tímto končí.
1: Radio Beat.

0: 18.30 a netrvalo to dlouho a zasypali mě tady zprávy s odpovědí na mou opravdu velmi jednoduchou otázku, takže už jsem z nich dokonce dokázal odpočítat tu 22. a zavolat zpátky.
1: Ano.
0: Tady taky ano, Standa z Beatu, ahoj.
1: Ahoj, Stando.
0: Ahoj, Zuzko. Výhoda tady těch zpráv z aplikace, vím, že se, jak se jmenuješ a nemusím se tě ptát, ale zeptám se tě takhle veřejně do éteru, kdože nám to slaví těch 40?
1: Skupina Halloween.
0: Přesně tak. Hned ten první den chystají velkolepý vystoupení a taky nejdelší, protože když jsem se díval do těch rozpisů, tak ti nejdelší muzikanti, ty, co mají jakože ten post toho headlinera, tak hrajou obvykle čistýho času hodinu a půl, zatímco Halloween hrajou čistýho času hodiny dvě, takže to bude asi skutečně velkolepá záležitost.
1: Perfektní.
0: Ty budeš tím pádem u toho, dva lupeny máš u mě, protože nejen, že to víš, ale ještě si to trefila, že jsi to načasovala, takže ta tvoje zpráva přišla 22. Odkud seš?
1: No, já jsem z Tachova, ale rodinu máme ve Zlíně. Takže super.
0: To je super v tom, že nemusíš ani honit hotel, ani stan, protože budeš mít kde složit hlavu a ještě si dáš sprchu, kdyby byly nějaký vedra. No tak jo, tak se tam uvidíme. Hele, já ti gratuluju velmi.
1: Super, děkuju.
0: Za chvilku ti pošlu lupeny a až tam budeš, tak mávej a třeba si dáme pokalíšku, nebo jak to tam říkají.
1: Jo, určitě.
0: Tak jo, hodně se hezky.
1: Tak jo, děkuju moc, děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Zároveň nemůžu přehodit informaci o tom, že zevrubně probereme dění okolo festivalu Masters of Rock už v tom aktuálním týdnu na konci ve speciálu pořadu Hard and Heavy, to kdyby vás zajímaly nějaké drby ze zákulisí. A zároveň taky přiznám, že to nejsou poslední dva lístky, který bych tady na Masters měl. Kdo bude poslouchat, ten si třeba urve ty další.

0: na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 10. Ujasněme si Zemánka. Rok 1995. Čte Honza.
2: Těžko říct, proč jsme při hledání baskytaristy nesáhli rovnou po Zemánkovi. Přitom jsme byli nerozluční kámoši a trávili spolu spoustu času. Asi to bylo proto, že jsme chtěli někoho extra pro sebe a Jirka už svou kapelu měl. Nějak se hecnul, začal cvičit na basu a už chvíli byl součástí tělesa se skvělým názvem Fifinka is Dead, se kterým občas hráli v Praze v klubu na Újezdě nebo v podobných prostorách. Tu kapelu tvořila povedená divadelní parta od Zemánka z práce, dělal tenkrát zrovna na civilce kulisáka v Karlínském divadle, což obnášelo dost pít a žít neuspořádaný bohemský život. Doma se moc nevyskytoval, protože to tam okupoval jeho starší brácha se svýma kámošema, což byly starý smažky, který odnášeli prodat do zastaváren cokoliv, co mělo nějakou hodnotu, což hrozilo i basový kytaře. Zemánek, který dost zhubnul a nechal si narůst dlouhý vlasy, byl často u nás, věděl, že hrajeme a chceme založit kapelu, ale stejně to trvalo dlouho, než někoho napadlo dát to takhle dohromady. Možná i proto, že jeho kapela Fifinka is Dead začala nějak stagnovat, se nakonec Zemánek rozhodl vstoupit do hry. A začali jsme trénovat ve třech. Neměli jsme prachy, takže jsme u nás doma v pokoji hráli buď na sucho, nebo přes nějaký mizerný aparáty. Přišlo nám, že to krásně funguje. Byla to basa s bonusem, protože jsme nemuseli řešit cizí lidský faktor. Takže ještě bubeníka a někoho, kdo bude držet mikrofon a show must go on.

0: Ahoj na všech řidiče odtahovek, to je tato od Filarada solového. Repo Man je právě teď za námi. Moje dnešní fungování tady na beatu je také za námi. Je čas se vystřídat, slíbit si uši rády a beat, protože tím začínáme. Středeční podvečer poměrně dost pravidelně tady na beatu, už ani nespočítám kolik let. Petr Korál tady bude, Lexa Fedorov z kapely SP25 taky a potom to přebírá oťas a jdeme do pravidelných středečních živáků na vaše. Zatím furt ještě písemná přání, která přicházejí a to mi dělá velkou radost, ale o to jsme taky klidně telefonická. Klidně si v průběhu toho večera zavolejte, pokecejte s Otou, číslo je 210-32-33-34.
1: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
2: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Heleč ti.
4: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
6: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte

0: Rádia Pít a Petr Korál.
1: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Začaly další uši, první prázdninové a já tady vítám tedy prvního prázdninového hosta, kterým je Lexa Fedorov, zpěvák a kytarista skupiny SP25. Ahoj.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Posloucháte Uši, za námi první skladba určená k ohodnocení ze strany Lexi Fedorova z kapely SP25, tak hodnoť.
2: Tak tohle to je moc příjemná píseň, je to od kapely, kterou jsem teda poznal, poslouchal jsem jí hodně mládí, inspirovala mě i v rámci budoucí tvorby a byla to kapela Green Day.
1: Jasně, ale ona to byla předělávka, ona to totiž nebyla jejich vlastní píseň, to je prastará věc od Boba Dylana, Like a Rolling Stone, kterou udělal kdekdo.
2: No první, co mě právě napadlo, že tu písničku hrozně znám, ale úplně jako Green Day mě jako první nenapad, jo? Si říkal, to jsem slyšel určitě ještě někde dřív, jako, takže tím si mi to vysvětlil, děkuju.
1: Tak pojďme i na domácí scénu, tady je první česká píseň.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, jejich hostem je Lexa Fedorov ze západočeské skupiny SP25 a má opět slovo. Tak, co ty na to?
2: Takže to byla taková česká klasika od našich harcovníků ze skupiny Kabát, že jo? Písnička máš to za sebou.
1: Přesně tak, máš to už za sebou, ano. Hmm. Co ty na to, jak se ti to líbí, tahle jejich stará vykopávka?
2: No, já prostě samozřejmě Kabát má svůj vývoj, ale já si prostě patřím do té generace, kdy prostě v devadesátkách se mi líbily nejvíc, když udělali vlastně svoje první desky s těma prasátkama, že jo, a to se mi prostě úplně nejvíc líbilo, že jo, takže...
1: Takže kabát, ano. Jednoduše řečeno. Tak teď se vydáme jednou do hluboké historie světového roku, až opravdu, no, daleko, uslyšíš sám.

0: Petr Korál a jeho probírka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Třetí píseň dnešních uší, jejichž hostem je zpěváka kytarista skupiny SP25, Lexa Fedorov je za námi a před ním tedy další úkol, aby vyjádřil svůj postoj k tomu, co slyšel.
2: Tuhle tu kapelu taky poslouchám, ale jenom okrajově. Tady mi trošku napověděl charismatický hlas Micka Jaggera a byla to kapela Rolling Stones.
1: Co ty a Rolling Stones?
2: No tak samozřejmě já Rolling Stones jsem poslouchal, ale spíš jakoby z rádia, nebo vím, že tady měli vlastně veliký koncert v devadesátkách, kdy si myslím, že tenkrát jsem pozval Václav Havel, no, že jo, no. takže v té době mi bylo zhruba 10-11 let, takže vnímal jsem to jako začínající puberťák.
1: Je neuvěřitelné, že teda podobně jako náš Olympik, tahle kapela stále existuje a hlavně stále vydává nové věci, protože teď vlastně za pár dní vydají Stouni další řadové album.
2: Je vidět, že to je jejich životní styl. Nejlépe asi pro muzikanta na pódium i umřít.
1: Tak. Tak teď ti pustím něco, co asi nechci tě podceňovat, ale co nejspíš znát nebudeš, ale opět jde o to prostě to okomentovat, ohodnotit, líbí nebo nelíbí a proč. Tak jdeme na to.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Uši, tohle byla píseň, která po svém reagovala na události v srpnu 68. A co na to Lexa Fedorov?
2: No, ta písnička byla zajímavá, podle nahrávky jsem poznal, že to je asi nějaký starší kousek.
1: 20 let nebo 21 let stará nahrávka?
2: 21 let stará nahrávka, takže to jsme v nějakých 2005. No, takže nepoznal jsem to úplně, co to je, protože poslouchal jsem to a mně se to líbilo, poslouchal jsem ty nástroje, hezky tam byla slyšet basa, byl i ten projev velmi, asi reflektoval tu dobu 68. že jo, takže si nechám poradit.
1: No, možná tě překvapí, že na této nahrávce a v této kapele, která tehdy existovala, hrál současný tvůj spoluhráč, bubeník Lukáš Tričler. Byla to plzeňská skupina Nukleon.
2: Nukleon. No, tak možná proto jsem to nepoznal, ale tak teď mi Lukáš za to vynadá. Ale jako pamatuju si ještě v dob, když jsem hrál vlastně v Aušusu, tak ten Nukleon s náma hrál, třeba jako předskokani nebo hosté byli. A prostě jsem to nepoznal, ale jako dobrý, líbilo se mi to.
1: Nicméně já to samozřejmě pustil záměrně, abychom se dostali k vám, tedy ke kapele SP25, protože tam je něco nového, tedy tím myslím hlavně nové album, že?
2: Ano, je to tak.
1: Povídej.
2: No, nám se vlastně povedlo a dávali jsme si jako dostatečný čas na to v průběhu zimy a jara natočit nový album už právě pod hlavičku SP25, dříve Septic People. A vlastně to album vznikalo tak, že jsme na to měli klid, rozvahu a vzniklo vlastně 12 písniček, album se jmenuje Popel a růže. Je vlastně v distribuci hudebního nakladatelství AV Pron a v distribuci Suprafonu.
1: My si z něj pochopitelně také něco pustíme, ale to má čas, to bude vždycky až na konci, jako takzvaná bonusová píseň. Teď se vydáme zase někam do zahraničí a bude to do amerických 80. let. Víc nebudu napovídat.
2: Dobře.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Přátelé, kdybyste viděli tu reakci hned, jak začala píseň, tak Lexa Fedorov, který je hostem dnešních uší, okamžitě věděl. No, vyplývá mi z toho, že tuhle písničku asi opravdu dobře znáš a tak musíš vysvětlit, proč a co to bylo.
2: No, tak samozřejmě poznal jsem to hned, protože tahle ta písnička mě inspirovala vůbec k tomu začínat se víc jakoby o hudbu. Úplně vidím ty devadesátky, jak je mi nějakých 10 let a bratránek má prostě gramec a má prostě ty velký sluchátka a já říkám, hele, já bych si chtěl něco poslechnout, tak tam šáhnul, já jsem si ty sluchátka vzal a prostě tahle ta písnička mě okamžitě jako strašně drapla a zaryla se mi do hlavy dokonce tak, že já jsem jí dlouhou dobu tu kapelu neposlouchal a po x desítkách let jsem se k ní zase jakoby vrátil, dokonce jsem si ji prostě podle té melodie musel jako vyhledat a byla to kapela Wasp, jako samozřejmě.
1: Ano. Takže WASP.
2: Tak,
1: možná,
2: tak,
1: že?
2: Tak, ano. I wanna be somebody.
1: Přesně tak. Mimochodem, víš o tom, že tuhle písničku v těch 80. letech tady v Čechách hrála skupina Arakain na svých tanečních zábavách?
2: No, vůbec mě to nepřekvapuje. Nevěděl jsem, jako, že to hrál i Arakain, ale jako proč ne? Písnička je to super.
1: Přesně tak, proč ne? Pojďme na další písničku.

0: Sobě si užívá svou velkou chvíli, ale přichází podobně velká chvíle pro našeho Jarina.
1: A? Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
2: Vrátili jsme se opět na domácí hudební scénu a jak sami slyšíte, můj dnešní host, tedy host uši Lexa Fedorov, je, doufám, že příjemně pobaven, tak povídej sám.
3: Teď jsem se fakt pobavil, to je úplně tvůj balón, je můj balón, ale to byly tři sestry.
2: Je to tak?
3: A hlas upice nezaměnitelný, stejně jako Loufanánka. Mně to přišlo nějaká nahrávka ze živáku,
2: jo,
3: protože jsem
2: živák.
3: Tam slyšel, nevím, jestli to nebyl nějaký výroční koncert, protože tam byla slyšet krásně dechová sekce. Aha. A vlastně bylo to obohacený dalšíma nástrojema, takže samozřejmě je to cover písnička, kterou převzali tři sestry, že jo, a jak to jak se to tam zpívá? Takže jo, je to tak, no.
2: Jenom na doplněnou, řekl si to vlastně všechno přesně, protože to byl skutečně záznam z jednoho výročního koncertu Tří sester, kde se dali dohromady s velkým orchestrem, takže proto tam bylo slyšet spousta těch nástrojů jako dechy i smyčce. Jako, jak to na to působilo, že i tahle muzika s tím jde spojit, viď, když se to povede?
3: Jako dá se zahrát dobře i rocková dechovka, jako proč ne? Taky máme prostě i dechovou skladbu, která se dá zahrát rokově, že jo, a na mě to působilo hlavně hrozně veselé a mým uším se to teda velmi líbilo. Já tu kapelu mám rád, protože to je česká kultovní punková kapela, že jo, a prostě ty texty jsou takový nezaměnitelný, jsou prostě co se člověku vryjou do hlavy.
2: Tak jdeme dál.

0: Petr Korán a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Tak tohle byla opět věc, která Lexovi Federovovi, který je mým dnešním hostem, nedala vůbec žádnou práci, poznal to okamžitě. Tak já předávám slovo, vysvětli, jestli to je tedy interpret, ke kterému máš tak blízko, nebo jak to je.
2: Mám k němu velmi blízko, dokonce se vidím někde v posteli ve 2 ráno, jak koukám na prostě televizi s hudebníma videoklipama a úplně ten klip vidím a vidím tam samozřejmě John Bon Jovi, jak je ještě mladý, krásný, dlouhý vlasy. Dneska je to pán v letech samozřejmě, ale pořád se udržuje na scéně, takže za mě Bon Jovi, že jo, úplně. A spoustu, tahle ta písnička, že jo, je hodně převzatá i od český kapel, protože vidím se i na tancovačkách u nás na Domažlicku, kdy vlastně tuhle tu písničku coverovalo spoustu Big Beatových kapel. Spousty.
1: Mimochodem, slyšel jsi novou desku Bon Jovi?
2: Slyšel jsem jí.
1: Mě teda osobně velmi příjemně překvapil.
2: Taky. Líbí se mi na ní její zvuk. Prostě Bon Jovi má pořád nezaměnitelný hlas, prostě takový vyzrálej, krásný, a mě tenhle ten styl jako je velmi příjemný.
1: No a když jsi zmiňoval ty západočeské tancovačky, tak teď se na ně přímo dostaneme prostřednictvím jedné kapely, ale víc nebudu říkat.
2: Dobře.

0: No to se mi snad jenom zdá.
1: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
2: Stále připomínám, že hostem dnešních uší je kytarista a zpěvák skupiny SP25 Lexa Fedorov a musím teda přiznat, že mě vyrazil dech, protože jsem si myslel, že třeba tuhle kapelu nepozná, ale on po chvíli teda identifikoval a to teda skutečně ten pomyslený klobouk sundávám dolů, protože ona je to 26 let stará písnička jedné kapely, která bych řekl, že je docela zapomenutá, ale on věděl, tak co to bylo a jak jsi to poznal.
3: No tak podle nahrávky jsem poznal ty naše boostry, prostě fakt 25 let starý. A hlavně mi dal teda malou nápovědu, že to je kapela ze západních Čech, že jo? Takže jsem se snažil identifikovat a pak jsem říkal ty trošku skřeky, to mi připomíná zpěváka z kapely Čaj, vlastně Pavla Božka, který ne vždycky s tím Čajem hrá, že jo? Ten Čaj vzniknul až prostě déle, ale samozřejmě v dobách, kdy jsme vymetali prostě Big Beatový sály typu Dlažov, Uklatov a tak dále, tak občas jsme se potkali, anebo s náma hrála kapela Credence, takže já jsem prostě potom vsadil na to, že to je Pavel Bošek a jeho bývalý projekt zapomenutý kapela Credence.
2: A je to tak, já jsem prostě kýval, že ano. Ale vlastně tam byla i souvislost s tou bývalou kapelou Auschwitz, protože Kamil Šulán z Credence pak nějakou dobu hrál i s vámi, že?
3: Ano, ano. My jsme vlastně, ať je ta kapela třeba víc známá nebo méně známá, tak pořád jsme tam jako i v těch západních Čechách taková jedna velká muzikantská rodina.
2: A ještě jedna velká zajímavost, kterou moc lidí neví, takže baskytaristou Credence byl dnešní jako velmi úspěšný solový zpěvák, že jo? Tehdy Mirek Slodičák, dneska Marek Ztracený.
3: Ano, ano, ano. Takže je tady aspoň vidět, že ten svět je opravdu malej.
2: Tak ještě jednou někam za humna.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši rádia.
1: V rámci dnešních uší jsme se dostali i k trošku metalovější záležitosti, která právě dozněla. A co na to Alexa Fedorov? Ptám se.
2: No úplně, když jsem slyšel ten první nápěv,
1: no a to byla citace ze slavného muzikálu.
2: Tak, přesně tak, ale to je samozřejmě nezaměnitelný hlas Jamesa Hetfielda, samozřejmě kapely Metallica, a je to z 90. let prostě jeden z těch hitů, kdy jsme vlastně poslouchali Černý album.
1: Ano. Bylo to z něj.
2: Bylo to.
1: Nemám co dodat, snad jenom to, že půjdeme na poslední píseň, respektive předposlední, nesmí chybět potom bonus, ale poslední určená k tomu, aby si se k ní nějak postavil.
2: Dobře.
3: 1, 2, 3, my jsme bratři, který je to mezi námi, co se schoval do tý slámy, ten nebo ten, vyhoď mého z kola ven.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dnešní uši, jejíž hostem byl Lexa Fedorov, kytarista a zpěvák skupiny SB25, jsou téměř ve finále, za námi poslední, respektive předposlední píseň, ale než se dostaneme k tomu, co jsme slíbili, tedy k nějaké věci od SBček, tak musíš se vyjádřit k tomu, co právě doznělo.
2: No tak to jsou taky takový, řeknu, hudební kolegové, co hrajou už strašně moc let. A myslím si, že poslední dobou se jich ten band hodně omladil, že tam zůstali asi dva původní členové. A ta kapela vlastně teď je de facto zase mladá, by se dalo říct. A samozřejmě to ze Gdyně, zvláštní škola. A to byla píseň, myslím, z alba Skola ven. Takže
1: titulka.
2: Samozřejmě, taky jsem na tom vyrůstal, taky to znám a děkuju, že bylo to mým uším velmi příjemné.
1: Tak pojďme do uší posluchačů Rádia Beat pustit něco z nové desky skupiny SP25. Co navrhuješ?
2: Tak, jelikož je to nový album, který teprve budeme chtít veřejnosti ještě představit, tak já navrhuju, aby jsme si pustili písničku Padlej anděl, a je to i z důvodu toho, že prostě v průběhu července na tu písničku chceme natočit opravdu silný videoklip a já bych ti chtěl nabídnout roli. Jestli ji přijmeš teda.
1: To musím zvážit.
2: Tak až skončí pořad, tak to tady ještě probereme.
1: Dobře. Tak to byl Lexa Fedorov, kapela SP25. Já ti děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju moc za pozvání, bylo to moc fajn, moc si toho vážím, děkuju.
1: Loučí se i Petr Korál a teď už Padlej anděl, skupina SP25.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čau Beatáci, máme středeční večer, první červencový, což určitě stojí za zmínku. Já jsem Ota Semana, přeji vám co nejpohodovější první červencový večer. A vítám vás při poslechu živáků, který s vámi budu sdílet až do půlnoci. Takže až do půlnoci si budeme hrát jeden živák za druhým. Budou to písně na vaše přání, to znamená, že můžete psát jednak na SMS bránu 720 001 222, tyhle SMSky, co byste si chtěli za živák nechat pustit. Můžete mi psát i maily na studio@radiobeat.cz, i tahle cesta je volná k vašim přáním, otevřená, jak se říká. No a stejně tak můžete využít naši beatáckou apku, můžete to tam namluvit, což je úplně nejlepší, když ty vzkazy prostě jsou takový osobní, že prostě namluvíte, pošlete, tak já to tady pak pustím a samozřejmě pustím následně ten živák, který si budete přát. No a nebo to můžete napsat. A nebo je taky varianta, že mi přímo zavoláte sem do studia. To je 210 32 33 34, i tahle varianta je možná k tomu, abychom se domluvili, jaký že živák budeme v následujících minutách hrát. Ten první, tak já můžu říct rovnou, že si tady objednal Indian.

z osady Skalice, a to už někdy během odpoledne nebo tak nějak pod večera, napsal: čau, víte, co něco od Rainbow pro mého tátu, díky, Indián z osady Skalice. Takže vidíte, že i Indiáni, a oni Indiáni mají k té přírodě hodně blízko, takže nějakou tu duhu si klidně jako zaslouží. Tak jsem si říkal, že sáhnu tady po živáku z Mníchova z roku 2006, kde tedy nám Rainbow předvedli docela slušný výkon v písni, tedy oni ho předvedli ve všech písních, a v této je to taky fajn. Do You Close Your Eyes je ta věc, kterou uslyšíme od Rainbow právě teď na úvod dnešních živáků na beatu. Tak jdeme na ně.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na Rádiu Beat.
2: Ota Rádiu Beat, halo?
3: Čau, Oto, tady David, můžu si přát živák na přání?
2: Davide, jaký živák by si spřál, prosím tě?
3: Žízeň, jestli tam má.
2: Žízeň živě by si chtěl, jako ty máš žízeň teď večer, Davide?
3: Ne, nemám, ale jen tak.
2: Jo, jen tak, aby jsme něco zapili trošku. Hele, samozřejmě džusem nebo nějakou ovocnou šťávou, pač ty určitě věkově ještě nemáš na to, aby si pil něco jiného, že jo? To je jasný.
3: Já piju kolu.
2: Kolu, jo. He, není v tom moc cukru?
3: Je.
2: No, pak nemůžeš usnout, viď?
3: Ne, na mě to vůbec nezabírá.
2: Ne, nekecej, určitě máš oči jak baterky, když vypiješ kolu a pak tě máma nemůže nahnat do postele. Kolik je?
3: Kolik mi je 13.
2: 13, to ses ptal, nebo jsi mi to teď odpovídal?
3: Odpovídal.
2: Jo? No, že jsi to hodil jako otázku do placu, takže jsi chtěl nápovědu, aby ti někdo řekl, kolik ti je let, tak to jsem...
3: Rodiče se baví mezi sebou, já jsem tady sám.
2: Je takhle, rodiče se baví mezi sebou, ty se nudíš, tak telefonuješ do rádia a chceš písničku.
3: Jo,
2: žízeň od kabátu. Tak jo?
3: Jo. Bude to jenom pro tebe do studia, no a rádiu by ti to nejlepší.
2: No fajn, tak jo, tak se měj hezky a přeju ti pěkný večer. Čau.
3: Taky čau, ahoj.

0: Jak jste zpívali, díky moc. Ale nic to nevadí, dáme si poslední dvě písničky a končíme. Jsem rád, že s tím všichni souhlasíte.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Tak tenhle živák byl od Lynyrd Skynyrd, Red, White and Blue, to byla ta věc, která dozněla, no a my se posuneme dál, protože tady mám další spřání. To přišlo vlastně mailem už odpoledne, takže jenom taková ukázka toho, že když budete psát v průběhu té středy už klidně odpoledne, tak se to ke mně dostane, když takhle přijdu potom po té 8 hodině večer. Píše Vojta a psal mail: zdravím Radio Beat, zdravím Stando, byť je toto pro očase, což tedy jsem já. Takže zdravím i jeho, teda asi hlavně jeho. A když teďka slyším Jetro, což tedy asi odpoledne Standa hrál, tak bych si je přál večer naživo. Cokoliv, nevím, co máte a důvod, přesně za měsíc budou v Lokti a už se těším, lupeny už mám. Takže díkes za obojí, Vojta. Takže pro Vojtu, ale nejenom pro něj, tu budou, Ježíš, a vidíte, no, takže pro, ano, nejenom pro něj, tady budou skutečně Jetro Tull. A já si vzpomínám na takový ten, to byl fakt jako úžasný koncert z té Paříže. 78. rok to byl a to jsem tenkrát opravdu z toho byl úplně hotovej, když jsem tenhle ten koncert poslouchal. Takže si ho teď můžeme takhle krásně připomenout. Tady jsou Jetro Tull a ta lokomotiva, která se řítí v podstatě po těch kolejích někam do neznáma, tak jak to tenkrát Ian Anderson i myslel, že vlastně ta lokomotiva měla představovat ty dějiny, které se řítí a jsou naprosto nekontrolovatelný. Což pro některý lidi, kteří si myslí, že tenhle svět řídí ilumináti nebo někdo další, bude poměrně zklamání, protože když se dozví, že to neřídí vůbec nikdo, tak by jim to mohlo docela slušně rozbít hračky. No nic, ale k tomu se nebudeme dostávat, vezmeme to rovnou hudebně, Jetro Tull, Locomotive Breath.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádio Beat.
1: Ota Rádio Beat, halo.
2: Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli bych mohl mít nějakou živou písničku na přání.
1: A můžu se zeptat na něco já?
2: No, jasně.
1: Máš jméno?
2: Mám, samozřejmě. Akorát jsem teďko v autě a jedu akorát domů.
1: A to tě obtěžuje říct jméno, když mi voláš? Jako, že by si řekl, ahoj, tady Petr,
2: ne,
1: jo?
2: Ne,
1: to...
2: pohodě, promiň.
1: Dobře, tak teď už vím, kdo seš a to jsem rád, že teda jako si takhle konečně můžeme spolu promluvit. Takže čau, Petře. A co, že bys chtěl za písničku, za živák?
2: No, je to takový složitý. A já bych chtěl od Floydů, jestli by to šlo, a klidně z živáku Puls, nebo z jakýhokoliv jinýho, Comfortably Numb.
1: Comfortably Numb, no to by šlo samozřejmě, to si myslím, že nebude takový problém, jestli teda, já si myslím, že jako jo, protože Puls tady určitě máme živák a já teď nevím, jestli v Pulsu to hrá, a myslím, že jo, že to tam dávali.
2: No, jasně, já jsem to viděl na Strahově před více než 30 lety, takže taky jako jsem, na Pulsu to je určitě.
1: Taky jsem tam moknul, jo, taky jsem tam moknul na tom Strahově a bylo to naprosto skvělý, ano.
2: No, skvělý, akorát mě hrozně štvalo to, že prostě zrovna, když přijela taková obří legenda, tak prostě musela zrovna pršet a prostě každý den bylo prostě sice dusno, hezky a zrovna, no, když přijeli, tak zrovna pršelo.
1: Takhle, ale
2: fantastický
1: zase,
2: koncert,
1: zase
2: jeden,
1: na druhou
2: jeden
1: stranu,
2: z nejlepších koncertů pro mě.
1: Jasně, ono totiž na druhou stranu, v tom dešti, tenkrát pro nás, samozřejmě dneska jsou zase někde úplně jinde s technikou, ale já si pamatuju, že mě vlastně ten déšť tolik nevadil z toho důvodu, že ty světelné efekty, které tam byly, ty lasery, tak v tom dešti vypadaly mnohem líp, než kdyby ten déšť nebyl. Jako, že se to různě lámalo,
2: no, jasně,
1: odráželo.
2: Jasně,
1: jo? Což bylo na tom fantastický. Jo? Takže vlastně, aha, to byl bonus, jako ten déšť.
2: Jasně, no.
1: Jo? No hele, dobrý, jasně. Tak určitě, Petře, a ty dobře dojeď někde, ať to nepřeklopíš,
2: no, jasně,
1: do Pangejtu.
2: V pohodě, dojedu úplně v pohodě a jinak je to pro všechny a pro všechny z rádia Beat a hrozně rád vás poslouchám.
1: Tak to jsme rádi. Tak jo, tak šťastnou cestu. Čau, ahoj.
2: Tak jo, díky moc, ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak vítejte, bez lupenu v kotli už máme skoro 21. hodinu. Já jsem Ota Seman a přeji příjemný poslech i dalších živáků, který vybíráte. Tenhle, to bude fakt jako Kláda, 17-minutový kousek. Napsal si o něj Michal Sotrokovic, píše ahoj o to. Na oslavu, že konečně prší, bych poprosil o Halloween Keeper of the Seven Keys, a to z Madridu, pokud možno. Díky moc, Michal Sotrokovic. Tak jo, tak i tohle přání plním. A tuhle 17-minutovou parádu si teď od Halloweenu můžeme všichni pěkně vychutnat. Krátce po 21. hodině. Tedy ono je minuta ještě do 21. Ale já myslím, že to bohatě překročíme tu 21. Jdeme na to, tady jsou Halloween. Keeper of the Seven Keys.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Tak tenhle ten kousek pro nás měli Doors, pěkně, živě, Universal Mind. A pokračujeme, pojedeme dál. Někteří z vás vždycky se dovolají, tak potom říkají, že je hodně těžký se dovolat, jako jsem do studia. A to tak je, jo. I teď večer, jako spousta telefonátů, máme o čem povídat. Ale já bych měl pro vás jednu takovou dobrou radu. Pokud se nemůžete dovolat, což se tedy mnohým z vás může stát, tak je úplně nejlepší varianta vzít do ruky mobil, nainstalovat si do něj býťáckou apku a tam je nahrávátko, takzvaný nahrávátko, kde stisknete čudlík, no ono je to v podstatě na té dotykové obrazovce jenom takový jakože virtuální čudlík, jo. A ten stisknete a máte možnost nahrát ten vzkaz, respektive to přání na nějaký ten živák, takhle normálně to namluvíte, odešlete a mně to přijde sem do studia, já to pak zpracuju a teď uslyšíte, jak to vypadá, když tohle uděláte, protože to udělala třeba Zůza, není jediná, protože přišlo víc takových vzkazů, ale každopádně vy, kteří tu apku máte, tak ji využívejte. Vy, kteří apku ještě nemáte, tak si ji nainstalujte, je to zadarmo. A ve chvíli, kdy ji tam budete mít, tak ji vlastně můžete začít okamžitě používat. A přesně na tyhle ty varianty to je ideální. A nebo pište SMSky 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz. A mimochodem přes tu apku se to dá taky napsat. Jo? Ale namluvit, to už je prostě přece jenom takový vyšší level. Tak, jako to využila právě Zůza.
3: Tady Zůza. Jsem zoufalá, hroutím se a propadám panice. Mám totiž zbalit krosnu na 14 dnů a balení je činnost, kterou totálně nesnáším. Prosím, zahraj mi něco svižného, metalového, ať mi to pěkně ocejpá a mám to rychle za sebou. Výběr nechám na tobě. Písničku chci taky poslat všem, kdo jsou na tom zbalením úplně stejně jako já.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.
1: A ta následující písnička je o bábě, která už mi pije krev.

všichni staneme bez tí.

0: večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Ahoj Oto, tady věrný posluchač Petr z Floridy. Prosím o zahrání písničky od Judas Priest The Sentinel. A bylo by to asi pro moje rodiče do Lhoty pod Přeloučí a pro mě, ať se tady u té práce tolik nepotím. Díky a mějte se. Čau, jste skvělý rádio.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
5: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na Rádiu Bee.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Tak po těch dvou žádostech, které přišly přes bíťáckou apku v té zvukové podobě, tady mám jednu SMSku zase, kde sahám do SMSek, ty můžete samozřejmě i nadále posílat na 720 001 222. Tak píše Jirka z Pejru, píše: ahoj do živáků, což takhle dát si zpívající dav diváků, a to v songu Closer to the Heart z desky nebo z toho koncertu Rush in Rio. Píše tady Jirka z Pejru a děkuje. A já mu taky děkuju za tohle přání. A asi víte dobře proč, protože prostě Rush, to je moje srdcovka. It's called Closer to the Heart.

0: bez lupenu v kotli.
1: Tak jdeme na další SMSku, jinak co se SMSek týče 720 001 222, to je pořád otevřený prostředí k tomu, abyste si psali nějaký ty přání na živáky, který budu do půlnoci pouštět. Maily na studio zavináč radiobeat.cz a ještě lepší je potom beatácká aplikace ve vašich mobilech, můžete to psát, můžete to namlouvat, jo, ještě určitě uslyšíme nějaký apky, co tady se objevily a co přišly. Teď tu mám SMSku, píše Jan, píše pěkný večer do živáků, najdeš tam oto krucipisk nebo vysáče, sahám po vysáčích a co jiného než tuhle klasiku bychom si od nich měli pouštět.

0: 50. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Hergot, to jsem se...
3: No, vidíš.
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz. Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
5: Tak Beatáci, jedeme dál ohledně těch živáků. Mám tady nějaký přání, který píšete, ať už tedy přes SMSky, ať už přes maily, což mi taky chodí, anebo přes ty beatácký apky. Tu a tam je i nějaký telefonát, takže to všechno můžeme dát klidně dohromady a já se tady koukám teď momentálně na další z těch mailů, který dorazili. Do večer živáků, to je mail, Tonda z Kladna by si dnes rád poslechl Dire Straits Telegraph Road. Děkuji a pěkný večer všem. Tak tahle skladba, když je ještě k tomu v živým provedení, ale teda nádherná i studiovka. No nic, tak si dáme Telegraph Road a Dire Straits na úvod další hodiny a jenom připomínám, že můžete pořád ještě objednávat nějakou tu muziku, protože až do půlnoci hraju živáky.

taková muzika, kterou nikde jinde nenajdete.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu B.
2: Ahoj, jsem jako řidič trolejbusu právě v práci a udělal mi radost, kdyby si pustil živák Phila Collinse In the Eddy Night. Je to jedno z jakého koncertu, ale tahle písnička je prostě srdeční záležitost. Když to vyjde, budu moc rád. Děkuju.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Všichni mi lhali. Tak takhle zhudebnil Olda Říha slavný text, slavné verše Františka Gellnera, známého to představitele generace anarchistických buřičů, českého básníka, prozaika a taky kreslíře. Pozor, on byl taky karikaturista, ilustrátor, tenhle ten chlapík. František Gellner byl vlastně 13. září, tedy asi, ono to nebude přesný, 1914 prohlášen za nezvěstného na Haličské frontě v první světové válce. Ale jako prokletý básník tak je samozřejmě zvěčněn těmi svými verši. A tohle byl Olda Říha, tak jak nám ho tady připomněl v jednom ze svých živáků. Živáky dnes večer, to je tak jako ostatně každou středu celkem běžné téma, až do půlnoci budu ta vaše přání na živé vystoupení, na živé koncerty plnit. Stejně tak jako Pepovi, který volal. A tak si poslechněte telefonát.
2: Dobrý den, Veselý, chtěl bych písničku na přání, prosím.
1: Čau, Veselý. A máš křesní jméno?
2: Hele, Josef.
1: Počkej, Josef Veselý seš.
2: Ano, ano, můžeš mi říkat Pepa.
1: Tak to Pepo, jedno. To jsem rád, že ti tak můžu říkat. Hele, a ty bys chtěl písničku na přání, jakou, prosím tě?
2: Prosím tě, říkal jsi, nebo slyším v rádiu živáky, to bych chtěl z úlevy z roku 2005 Iron Maideny, anebo z Donington Parku ACky. Je to možný?
1: No, podívám se, jestli tyhle zrovna živáky tady mám, jako jo. Ono totiž ne, úplně všechny živáky mám, třeba v archivu, ale zkusím to vyhrabat. Takže říkáš, odkud z Ulevy?
2: Buď to Ulevy.
1: Ano.
2: Iron Maiden.
1: Maideny.
2: Rok 2005.
1: Jasně, a ta by byla jaká skladba? Je to jedno, jo?
2: To je na tobě, to je úplně jedno, to je na tobě.
1: Dobře, a nebo jsi říkal AC?
2: ACDC Donington Park.
1: Z Donington. To by tu mohlo být, tak já se na to mrknu a něco z toho vyberu a když tak ti to pustím, jo?
2: Jasně.
1: Bok jsme domluveni.
2: Děkuju.
1: Jo, čau, ahoj.
2: Hele, ahoj.

0: Thank you.
1: Bez Lupenu v Kotli.
2: Tak to byl pěkně živě Eric Clapton, Bell Bottom Blues. To bylo zajímavé, tahle ta píseň původně vznikla v roce 1970, když ještě Eric Clapton hrával s Derek and the Dominos, což on sám tuhle tu etapu, která trvala dva roky, něco malinko přes dva roky, taky nazval, že to byla opravdu jenom velká drogová jízda celý ty dva roky, ale že to fakt stálo za to, tak udělali tenkrát opravdu hodně velký hity, krásný pecky a Bell Bottom Blues to byla vlastně podsta zvonáčům. Určitě pamatujete zvonový kalhoty, tedy džíny, rifle do zvonu, dole rozšířený nohavice. Vlastně v těch 60. letech to byla obrovská móda, potom hippies a tak. No a v tom roce 1970 vznikla právě tahle ta píseň, co by podsta týhletý módě, podsta těmhletěm kalhotům. Takže Bell Bottom Blues, kterou jsme si poslechli, tak ta byla od Erika Claptona. No a teď jdeme dál na další z těch živáků, který vám tady nabízím, protože dnes až do půlnoci tady drtíme jeden živák za druhým. Já tady mám jednu velmi stručnou SMS-ku od Libora, který napsal velmi jednoduše, prosil bych July Morning, samozřejmě živě. No jak taky jinak, že jo? Tahle ta věc, když se slyší živě, tak trošku je mi líto, že jsem ji vlastně naživo, tedy konkrétně v tom originál podání Uriah Heep, nikdy nezažil. A musím říct, že takhle, jak ji slyším vždycky v té zprostředkované podobě v tom živáku, tak to prostě stojí za to. No. Co se k tomu dá říct? Asi nic víc. July Morning.
3: This is something for the first side of Look at Yourself and it's called July Morning.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Hele, ani to nějak nedrnclo a už jsme přeskočili 23. hodinu, jo? Teď už máme minutu po 23. Ani jste si toho nevšimli, že jo? No, protože už tak nějak asi pochrupkáváte a ono to vlastně, když se to přeskakuje z jedné hodiny do druhé, tak jak říkám, ani to nedrncne, jo? Jako třeba, nevím, nějaký ten zpomalovač, ten retardent na silnici, tam vám to třeba i kola může utrhnout, když jedete rychle. Ale tady je to úplně v pohodě a jeli jsme docela, myslím, svižným tempem se skupinou Toto Hold the Line. To byla ta věc, která teď před malou chvílí dozněla. Já jsem Ota Semán, přeji příjemnou poslední hodinku živáků tady na Beatu pro dnešní den a do půlnoci to ještě s těmi živáky pěkně rozpumpujeme. Napsal mi tady Roman z Českých Budějovic, ahoj. Jestli můžeš, pusť prosím Deep Purple When a Blind Man Cries v živé verzi. No samozřejmě, jak taky jinak bych to asi udělal. Bylo by to pro býťáky, kterým se také líbí podobná muzika, kteří jsou třeba také až do rána v práci. Takže je vidět, že Roman hákuje v Českých Budějovicích, tak mu pustíme Deep Purple.

0: Well, it's about that time. The witch's legs are opening any second now, and here's a ballad for you. And it's called...
1: Tak tady to žije.
2: Bez lupenu v kotli.
1: Na rádiu Beat.
3: Ahoj, o to, tady radím z Sheffieldu. Pokud bys tam někde našel Twisted Sister, It's Only Rock and Roll, tak by to bylo úžasný. Pokud ne, tak YouTube, Helter Skelter. A chtěl bych to věnovat dvou Honzům, kteří jsou v beatovém důchodu, a všem ostatním beatákům a taky tobě samozřejmě. Mějte se báječně všichni. Čau, čau.
4: This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the back.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na bítu.
1: No jo, no, bez lupenu v kotli na bítu a zbývá nám už něco málo přes 3/4 hodiny do toho, abychom ještě splnili nějaký ty přání, samozřejmě. Tohle bude hodně výživná záležitost, protože v průběhu toho večera, kdy to tady přehrabuju, ta přání, která mi přišla, ať už SMS-kami, maily, anebo přes bíťanskou apku, tak velmi často se tam objevuje název té písně, která právě teď zazní a která má bezmála 14 minut a kterou nahráli Lynyrd Skynyrd a vy už asi tušíte, o co půjde. Samozřejmě je to Free Bird a přáli si ji opravdu mnozí posluchači, mnozí bíťáci, taky mi teďka zahrajem, ne? Co říkáte? Jdeme na to.

0: Zakonit!
1: Cokoliv, fič. Už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

0: s Lupenou v kotli.
1: Ota Radio Beat, halo?
2: Ahoj, tady Petr.
1: Ahoj Petře, čau.
2: Už jsem za dnešek podruhý jsem se dovolal do Radia Beat, je to super, skvělý. No. Chtěl jsem se zeptat, jestli bychom mohli ještě zahrát jednu písničku, nějaký živák od nějaký kapely.
1: No a jaký živák od jaký kapely?
2: Já mám nejradši Floydy, ale já vím, že si je už hrál, jestli by to šlo od Davida Gilmoura skladbu Echoes, jestli by to šlo.
1: Echoes.
2: Ale jinak to nechám na tobě.
1: Mm-hmm.
2: Ze solovýho Davida Gilmoura.
1: No dobře, tak já se na to mrknu. No počkej, ze solovýho Davida Gilmoura, ale živák samozřejmě, protože my nemůžeme dávat studiovky,
2: jasně,
1: že jo?
2: No jasně.
1: Takže já se mrknu a jestli to najdu,
2: je
1: tak to tam dáme.
2: Je to na živáku do prkínka. Teď si nespomenu.
1: Tak se nemohl žádný živák jmenovat do prkínka, ne? To se jmenoval
2: no,
1: jinak
2: jo,
1: určitě.
2: No to jo, ale víš co, já už to mám špatný z pamětí, no.
1: Jo, to máme všichni, tak, hele.
2: No jo, s věkem už to jde do kopu.
1: A lepší ale, už to nebude.
2: Ale je to na určitě na Remember Night, myslím, z Royal Albert Hall z roku 2006, myslím, nebo tak nevím.
1: Hele, tak já se na to Petře mrknu a když tak to tam dáme, jo?
2: Mm-hmm. Jinak díky moc.
1: Tak měj se, čau, díky. Čau.
2: Ahoj.

0: beatu.
1: Jak jsem říkal, jak jsem sliboval už před nějakou tou malou chvílí, že budu doplněn tady ve studiu, tak se to v mezičase taky stalo. Překulili jsme se přes 7 večerní, no a před námi je další jedna hodina zvaná Naděje beatu. Vlastně už tak trošku uvedená právě tou úvodní písní, která na začátku zazněla, abyste tušili, kterým směrem půjdeme. Minimálně, když se budeme bavit o kapele, která tady stojí, sedí celá úplně pokupě proti mně, protože krom těch jejich písní samozřejmě zahrajeme tak, jak je dobrým zvykem, i to, co kluci mají rádi, aby to tak trošku pootevřelo i to zákulisí té, které dané kapely. Záměrně o tom teď furt mluvím tak, jako abych neprozradil ten název, ale modří už dávno vědí, že tady proti mně sedí kluci z kapely V

0: ahoj hoši.
1: Čau, čau.
2: Zdárek.
0: Tak, čtveřice mladých jinochů a čtveřice hlasů, takže bude trošku hokej se v tom vyznat, ale nějak si s tím poradíme. Jmenovitě tedy Michal Štengl, Luděk Sýkora, Nick Štíbr a Tadeáš Fousek. Je to tak? Neproběhla nějaká změna, o který já nevím a kterou na webu ještě nemáte? Furt držíte pokupy.
1: Je to tak, je to správně.
0: Tak, kucí, začátek je vždycky vlastně takový povinnej v naději bítu a obvykle to přináší i velmi roztodivný a zajímavý příběhy, kde se vzal název Fred.
1: Ale to vzniklo přes kamaráda. Vlastně jsme vymýšleli nějaký rázný název, samozřejmě padlo jich tam jako randál a on pak řekl, budeme Fred. Kluci říkali, že to zní dobře. Říkám, a co to jako znamená? No to je samec od Fredky, ne? Říkám, aha. takže nějak to vzniklo. Ale my jsme to vzali, je to takový úderný, krátký, dobře se to vyslovuje, takže za nás dobrý. A postupem času jsme zjistili, že teda to má i víc významu. Je to vlastně anglický pražec, Fred, na kytaře.
0: Ano,
1: takže
0: to
1: dobrý.
0: Je pravda, to je pravda.
1: A když to člověk vygooglí, tak je to i nějaký fyzikální přenos energie.
0: Hezky. Takhle, když to řekneš takhle z téhle strany, tak je to poměrně jako, ano, sofistikovaná záležitost, která krásně zapadne jako krokový muzice.
1: Ale plánovaný to nebylo.
0: Když to nevíš od té Fredky, měl jsem doplňující dotaz, kolik ráno přišel tenhle nápad?
1: No, myslím, že ve 3.20.
0: Super. Hele, pojďme vzít takovou jako stručnou historii kapely, protože se tady bavíme spolu, protože se známe a vidíme se, ale spousta býťáků a třeba teď může slyšet úplně poprvé. Tak kde jste se vyloupli a jaká je historie party?
1: Hele, tak já to popíšu nějak. Myslím, že 2017 nějak jsme úplně začali jako prvně, ale bylo to takové jako experimentování, že jsme se jako hledali hudebně, takže já jsem třeba v tu dobu hrozně miloval T.M. Stevens, jaký obrovský černoch, co slepoval na basu a kombinoval funk metal, takže jsem to hrozně chtěl hrát. Takže jsem do toho natáhl můj kluky, pak to přišlo šílený crossover, dělali jsme tam i disco a byl to takový myšmaš až moc, že jsme se v tom jako ztráceli sami, že tam třeba v tom songu prostě bylo 10 změn a jsme pak ani nevěděli, kdy je ta stopka, kdy je to solo, takže se to nějak jako tvořilo a ksich nějaký, který to dostalo, co má teď, tak to bylo až nějak 2020, myslím, kde jsme jako spíš se zaměřili na ten hard rock metal a teďkon vlastně dále experimentujeme do takového crossoveru, už se tam to trochu jako šine, ale jako my nějak neřešíme styly, no. Prostě v čem nám je dobře, tak to hrajeme, prostě aby nás to bavilo a aby to fungovalo v kapele. Pak si myslím, že to i ty lidi jako vycítí, když ta energie je dobrá.

0: Naděje beatu.
1: Posloucháte Naděje beatu dneska aktuálně s klukama z kapely Fred, ale zároveň taky s muzikou, kterou oni mají rádi a kterou přinesli jako svý kámoš nebo jako svůj inspiraci, což se týkalo i Krucipisku, který právě teď dohrál. A to je zajímá, jsou to kámoši nebo jsou to inspirace, nebo je to obojí?
2: Je to inspirace. Kámoše bych je chtěl hrozně mít, ale to se ještě nepoštěstilo, ale je to velká inspirace, no. Minimál je pro mě. Protože to je vlastně jedna z mála českých kapel, která mě fakt jako na festiáku jako rozsekala. Mm-hmm. Jo, jsem přišel a začal zrovna hrát ten kriminál. Mm-hmm. A jak jsem jako basák, tak prostě ten groove tam cítím trochu. Jo, není to takový to klasický GGG, že ty v tom roku ta basa úplně není jako třeba výrazná. No a masakr, prostě kriminál, jo, hotovo.
1: Ano, tak on je jako nejen tou basou, ale i tím textem kriminál zaujme, když nevíš, o co jde, když okolo pohody, a to je pravda. A Tomášova energie pochopitelně taky.
2: Samozřejmě.
1: Možná, já teď nevím, jestli to tady padlo, když jsem se před malou chvilkou ptal na to, jaká byla ta historie vaší kapely. Kde máte centrálu? Odkud vlastně kapela Fred je oficiálně?
2: Hele, původně jsme z Rakovníka jakoby největší část, ale pak jsme i rozsetý okolo. Třeba náš kytarista Ludia, tak ten je z Hořesedel, tak kousek od Rakovníka. Dřív pak s náma hrál ještě Jirka, ten byl z Kladna, a teď tady až je vlastně Zlán. No, takže, ale točí se to kolem toho Rakovníka.
1: No. Jo. Takže to není to tak, že byste dojížděli na zkoušky z Bratislavy.
2: Ne, to ne, to bychom nedali.
1: Mě to napadlo v souvislosti s tím Krucipiskem, protože jsem si říkal, jak moc jste sousedí, abych jako v tom měl úplně pořádek, tak pravda, není to úplně daleko od toho Liberce, ale nějakou vzdálenost byste museli překonat, abyste si mohli zaskoušet případně zahrát třeba spolu, již konec konců to u těch kapel není takový problém. Ty už si říkal před malou chvilkou a mnohokrát si zmínil slovo crossover. Tak bylo jasný a ono to tam zaznělo, že úplně žánrově zakotvená kapela není, že bychom si jako řekli, že jste z nějaký rockový škatulky a která to je, ale přeci jenom mě řekněte, jakožto mladí muzikanti, jsou pro vás někde nějaký jako hranice žánrů, který v tom crossoveru už jako nepřekročíte, nebo je to do budoucna otevřený a může se stát, že za 5 let se tady potkáme a Fred budou synth gore grindová kapela z Rakovníka?
2: Hele, jako já nevím, asi otevřený. Já fakt jako bych to jel podle toho, jak to cítíme. Mm-hmm. Jestli jako prostě v tu chvíli to bude pro nás dávat smysl, tak proč ne? Mm-hmm. Že to bude fakt dobrý a bude to šlapat, bude nás to všechny bavit. Nebráním se tomu.
1: Dobře. Co se týče vaší muziky, teď jsem se třeba o vás dozvěděl úplně poprvé, zaujala mě už ta úvodní, za chvilku dáme malou další ochutnávku, ale když teď půjdu procházet, co já vím, ať už pulty prodejců, nebo spíš internety, tak jakou veškerou muziku už od vás vlastně můžu najít? Co už je všechno venku oficiálně?
2: Tak máme vydaný vlastně první naše LPčko, který se jmenuje Vesnický Hollywood. Vlastně jsme to vydali na červeném vinilu, je to jako jediný fyzický nosič, jinak jsme samozřejmě na Spotify, Apple Music, YouTube a na ostatních platformách. No a tam je vlastně celý kompletní první album, takže vlastně všechny naše songy, co hrajeme, je naživo. A teď vlastně točíme druhou desku, a kde venku zatím první single, a to je ten Děda Neplecha.
1: Ano, Děda Neplecha, ten to celé otevřel, to naše dnešní vysílání, to byla ta první. A pak budeme pokračovat teda tímhletím vinylem. A víte co? Budeme pokračovat tím vinylem hned. Takže pan Kořálník zazní.

0: beatu.
1: Naděje beatu po nějaké době zase s živou kapelou tady ve studiu, což jsou dneska kluci z kapely Fred. V celé té partě tady proti mně sedí celé to kvarteto muzikantů, kteří tvoří kapelu Fred. Už jsme si dali nějaké ochutnávky, jednak ten Zbrusunový single, tím jsme začínali, to byl Děda Neplecha, teď to byl Pan Kořelník, což mě tak jako musí nutně vést k otázce, jak to máte s inspirací při skládání hudby a textu?
2: Hele, texty většinou se snažíme dělat ze života, to znamená, co jakoby se děje kolem nás, nebo co se doslechneme, různý historky, tak prostě jsme kluci z vesnice a vždycky tam byla taková nějaká postavička, která vyčnívala z těch lidí. A jeden z nich je právě třeba ten pan Kořelník, který prostě leje tu kořelu do toho, pracuje, přezouvá ty gumy a je to takový vlastně popis toho jeho života, no. Takže texty jako společně většinou na zkušebně, skládáme to dohromady. Je to jako, řekl asi na rovinu za nás, že je to naše největší slabost, že ty texty jako je pro nás nejtěžší. Muziku jako nemáme problém složit, to máme jako docela toho dost, ale napasovat na to text, to je už voříšek, no. To už není sranda.
1: No a tyhleti Kořelníci a Neplechové poznávají se v těch textech, nepůsobí to na vsi problém?
2: Já si myslím, že zrovna pan Kořelník se stal i celebritou. Aha. Ten nám hrál i v klipu, pan Kořelník.
1: To skutečně nebyl komparz, to byl jako skutečně
2: to je
1: jako...
2: Tak, to je okay. Přesně on a ten vlastně to byl, já nevím, jestli to můžu říct, Luďo, ta historka, že vlastně, když dotočili jsme ten klip, tak tam seděl právě na jako schodech takový zkroušený a my jsme říkali, co je, všechno v pohodě. Mě vyrazí z práce.
1: Tak to je pěkný. Co se týče těch textů a podobně, když se kapela jmenuje Fred, pomiňme teda to, že to je od Fredky, ale že to můžou být Pražce a podobně, měli jste nějaký takový jako chutě ambice, nebo máte je teď, že by se to ještě mohlo třeba překlopit v angličtinu, nebo ve vašem případě to k té češtině tak nějak bylo nasměrovaný od začátku?
2: Jako myslíš, že bychom zpívali anglicky? Ne, asi od začátku jsme chtěli česky, tu češtinu, no, protože jakoby hrajeme v Čechách hlavně a v těm lidem je to asi nejblíž. Myslím, že pak i ty refrény si jako dokážou zpívat jednoduše, zapamatuju si to hned. A...
1: To určitě jo, to určitě, ale spousta kapel, která tady projde, tak právě jako, ne, jasně, s tou češtinou je to tady snaží, ale mají tak jako, že by je to jednou chtěli pošoupnout za hranice a nemusíme se nutně bavit o prodaném Wembley. Tak pravda, Slováci nám asi rozumějí, v Polsku by to bylo těžší, ale dalo by se to, ale vlastně ta čeština tak trošku asi se může stát, že jako zavírá někde ty brány, tak vy zatím se držíte tady, tady u nás a nemáte s tím žádný problém.
2: Přesně tak.
1: Dobře, hele, pojďme si dát další jednu z těch věcí, kterou jste přinesli jako inspiraci, tady v tom případě je to jako naprostá klasika, tak, nebo tak mi jsou všechny vlastně skoro klasika, ale zajímá mě, kdo vytáhnul Ozzyho a proč?
3: Ozzyho jsem vytáhnul já, protože v nějakých 12 letech, co jsem začal hrát na kytaru, tak mám hodně dobrýho kamaráda, který je asi o 40 let teda starší než já, ale ukázal mi živák z Budokánu a tam jsem poprvé viděl Zaka Velda. No a od té doby to prostě jelo. Tam jako to je beze změny. Takový největší idol můj. Jak Zak, tak Ozzy.
1: Dobře, jdeme na ně.

0: Naděje beatu. Tohle nebyli Fred, tohle byl samozřejmě Ozzy a jeho No More Tears, jakožto jedna z inspirací muzikantů z kapely Fred, která aktuálně teda o sobě tvrdí, že je rockově metalová, ale kam to uhne do budoucna se uvidí. Tak uvidíme, kam uhnou i ty další inspirace, které jsou ještě před námi. Já se vrátím k tomu, co už tady tak jako naťuklo a já to předtím nechal bejt, protože jsem si říkal, že si to zaslouží delší povídání. Vy jste velmi mladá kapela, to jako na pohled je vidět, tedy já to vidím samozřejmě v rádiu, je to horší s tou prezentací, takhle jako, že by vás Býťáci viděli, ale jakožto mladá kapela máte debutový vinyl, ještě navíc jste šli cestou, že to není ten obyčejný levnej černej, no levnej, no, ten obyčejný černý vinyl, ale šli jste jako specialitou. Tak jak to vnímáte vy, co se týká vydávání muziky dneska a třeba i do budoucna? Protože v tomhle se kapely těžko shodujou, jestli ano, má smysl dělat fyzický nosiče ještě takovýhle jako fančmekrovský lisovaný vinily, anebo jestli se na to vybodnout a jít cestou tou singlu. Jak to vnímáte vy?
1: Já si myslím, že v dnešní době jako to Spotify, já ho používám, jo. Mm-hmm. Je to jako denodenní chleba. Ale ta deska má takový jako kouzlo, že prostě je to matatelný, člověk se na tom může šáhnout, vypadá to pěkně, mm-hmm. je to v podstatě jako, já to mám jako dekorací součas obýváku, jo. Mm-hmm. A myslím si, že se to i trochu jako vrací, že ty lidi, i ty mladí, mm-hmm. si prostě ten gramec jako koupí a pustí si to tam prostě a má to takový svý kouzlo. Jo, nemá tam člověk takový to, že to může přeskoukovat, prostě to necháš jet, necháš si tu flow a v tom prostě se necháš unášet tou muzikou. Ale jako co se nám stává třeba na koncertech, že když za náma přijdu třeba nějaký starší ročníky, jako co se nám jako, kterým se líbíme, tak řeknou, kluci, já nemám jako gramec, co CDčko, kazeta. No a to prostě nevím, no. To je takový, jako furt na váškách, jestli, protože těch lidí jako je pomálu, jestli do toho jít, jakoby, kvůli dvou fanouškům, no, jako, nevím. Za mě furt, jakoby, má smysl spíš ty platformy, ty stimulací, a pak udělat takový ten hezký vinyl, než to, jakoby, spát úplně všude, kde to jde.
0: Je pravda, že máš, jako, máš pravdu v tom, že vinily se vrací, to bezesporu, a o tom už se bavíme tady v rádiu jako v podstatě 20 let, že je těch fanoušků a tyhle tý v úzovkách analogové technologie, ona analogová je tak napůl, protože z toho digitálu to na ten vinyl vylisuješ a je to v podstatě analogový digitál, ale čím dál častěji, jak jsi říkal, tak já slýchám o kazetách, což teda můj rozum nebere. Někde mám na své sklepě asi 6 krabic od banánů jako plných kazet starých časů. Jednou to jako z hecu fakt vyndám a zjistím, jak to hraje po těch 30 letech, co to tam leží. Ale třeba do budoucna bude tohleto cesta. Co se týče platform, tak ty jsi říkal, že na těch hlavních všude jste, to znamená Spotify, Apple a tak dále, nebudu se vás ptát na tu, co už nikdo nepoužívá, vždycky jsem to tady dělal, ale vy vypadáte, že budete se držet těch moderních technologií. Jak to máte, co se týče obsluhy tady těch věcí? Protože přeci jenom to zabere jako hromadu času bejt na webu a bejt na sociálních sítích a bejt tady na všech těch platformách. Máte rozdělený úkoly, nebo na to máte parťáka, který se o to stará?
1: My to máme rozdělený, třeba Nick, náš bubeník, vlastně nám vytvořil stránky, protože je to ajťák a prostě v tom umí, takže ten spravuje stránky, tam vlastně píše informace o koncertech, veškerý info. Já mám na starost Facebook, Luděk vlastně Instagram, takže jakoby společně to nějak dáváme dokupy, protože jak říkáš, jako kdyby to měl řídit jeden člověk, tak dělá jenom to. Jo, a vůbec nemá čas na muziku.
0: No a k muzice jdeme. Hele, Fred, plný výkon tady mám napsáno v seznamu úkolů. Tak o čem že je tato a kdo je inspirací z vaší vsi pro tuhle píseň?
1: Hele, plný výkon, to je část z trilogie. Jsme vlastně nakonec zjistili, že jsme udělali takový životní příběh. První je vesnická svatba, pak je rodinný typ a poslední je plný výkon. To je, když se si ta rodina rozpadne a chceš si prostě aspoň užít zbytek toho života na plný randál, protože víš, že už je to v hajzlu. A takže je to vlastně o týpkovi, který prostě, kterýmu se to jako životně nepovedlo a prostě řekl si, hele, kašlu na to, teď si prostě budu užívat, pojedu ty automaty a prostě kasína a jedu randál.
0: Jdeme na to.

0: Kapela Fred v naději beatu, jejich plný výkon je za námi a před námi další kus toho našeho společného povídání, zvlášť pro ty, který třeba teď o Fred slyší poprvé a tím pádem mají průšvih, protože už jsem o nich v naději beatu mluvil, takže už by měli mít aspoň trošku takovou teoretickou přípravu, ale aby se tak jako zorientovali v tom, co a jak s touhletou kapelou je. Tak je potřeba se ještě vrátit do minulosti zcela určitě, protože my jsme probrali vlastně takový ten obecný krátký základ týkající se takzvaného bio kapely. A pak přichází otázka, která zní, jaké jsou vaše dosavadní největší úspěchy, chlapci. Tak když se podíváte zpátky, vy jste kapela, která je poměrně mladá, ale těch koncertů, když člověk mrkne na váš web, je tam jako docela hromada. Tak co je takový to, co vás jako první napadne, že jako je úspěch a že by se o tom mělo mluvit?
1: Ale za nás můžu říct, co nás jako nejvíc vystřelilo nahoru a namotivovalo, je vlastně výhra v soutěži kapel Skutečná liga. Mm-hmm. Kde jsme vlastně se nám podařilo v roce 2023 vlastně vyhrát jako první vítězové, takže tam vlastně pro nás to otevřelo neskutečné dveře, protože člověk může díky tomu uzavřít vlastně spolupráci s agenturou, konkrétně to NSF, a vlastně s tou pak může řešit domluvání koncertů, ta agentura prostě pomáhá s komunikací, radí prostě co, jak zařídit, komu zavolat, jo, a prostě fakt amatérský kapele neskutečně pomůže, což se stalo i nám. A nejenom, kromě toho teda jsme ještě jako dostali i výhry, což bylo třeba zaplacení nahrávání ve studiu, jo, což je prostě pro kapelu, která nemá úplně budget, jo, amatérský, a všechno si to vlastně platíme ze svých kapsy, tak zaplatit si profi studio není levný, takže to je úplně super. Jo, pak tam byly ještě další věci, kluci, pamatujete, já už si to nespomínám.
2: No určitě ty vinily, který máme. Vlastně naše první deska Vesnický Hollywood je vlastně výhra za tu Skutečnou ligu.
0: Aha, takhle. Tak to by mohlo být docela dobrý návod. Plha se hlásí.
3: Ještě bych doplnil, že tam je, myslím si, že natáčení videoklipu.
1: Jo, to je pravda. Jako fakt těch cen, jako ty ceny byly smysluplný. Aha. A pro začínající kapelu úplně super, aby právě nakopla, která nemá ty finance třeba zaplatit si klip. Aha. Jo, udělat si studio a udělat nějaký nosič.
0: Jasně.
1: Tak vlastně ty všechny tři pokryla nám ta výhra v té lize, takže jako fakt jako super.
0: Napadá mě, když se ohlednu zpátky, tak o Skutečný lize tady jako zaznělo na beatu lecos, i ty nábory, že, který probíhají, jak se spouští jednotlivý kola. Ale teď je vlastně jako dobrá příležitost se teda zeptat vás z pohledu kapely pro úplného lajka, co, jak to funguje? Mám kapelu a slyšel jsem, že se můžu přihlásit do Skutečné ligy, tak povězte mi, co mám čekat.
1: Je to úplně jednoduchý. Vlastně vyhlásí se, že začíná další kolo Skutečné ligy. Když je člověk má kapelu, tak se stačí jednoduše na webu Skutečné ligy přihlásit, vytvoří si tam profil kapelní, napíše tam nějaký kontaktní údaje, odkud jsou, nějaký bio, a to je vlastně všechno. Tím pádem už jsou v databázi, pak je kontaktuje Skutečná liga, jestli teda mají zájem se zúčastnit, a začíná to tím, že jsou základní kola. Je to v živým hraní, takže vlastně jsou to, myslím, že na třech místech živý hraní, kde je vlastně připraven pódium, jsou tam nějaký erární bicí, erární aparáty, samozřejmě si můžu přivést i svoje, a vlastně mají nějaký 20-30 minutový set, který tam odehrajou.
2: Jo.
1: A následně se vlastně oboduje odbornou porotou jejich výkon na těch základních kolech. No, po těch třech základních kolech je semifinále, kam se probojovaly vlastně ty kola z těch základních kol, a na konci finále. No a je to vlastně, to je všechno. Člověk prostě musí ukázat plný výkon.
0: To zní poměrně snadně. Tak. Takhle jako. Ale víte, samozřejmě může být jenom jeden, takže je třeba zabojovat tadyhle v tom. Je fajn, že to je v živém hraní, že to jako neskreslí ta MP3, a že je potřeba jako do toho dát skutečně veškerou energii. Na druhou stranu musíš trefit ten den, kdy to jde. Jako. Máte ze zkušenosti dny, kdy to nejde v tom živém hraní?
1: Ježišmarja. Občas zpěv nefunguje vůbec a občas i zapomenu texty a to je fakt jako, to jsem se modlil, aby se mi nestalo.
2: Ještě co je důležitý podotknout vlastně v té soutěži během všech těch kol, ať už od toho základního až do finále, tak ta porota nehodnotí jenom hudbu, muziku té kapely, ale projev kapely, komunikaci s lidma, jakou má kapela image, a to vlastně potom tvoří celkový obrázek o té kapele pro tu porotu, a potom na základě toho hodnotí to pořadí.
0: Tak to berte, býťáci s kapelama jako návod.

0: Naděje beatu. Za námi je další jedna z inspirací kapely Fred, tohle byly Ghost, jejich Absolution, my si povídáme s klukama z kapely Fred a bavili jsme se o skutečný lize, což je téma, který tady na beatu se objevuje už řekl bych leta a poměrně pravidelně. To je jedna z těch věcí, která v minulosti stojí určitě za zmínku. Co v budoucnosti? Protože, jak jsem už říkal na vašem webu, když otevřu tady sekci koncerty, tak jich je tady jako docela dost a docela se chlapci nalítáte. Tak za prvý mi řekněte, čím se živíte, že to stíháte takhle jezdit dvakrát týdně někam a za druhý, na co se třeba těšíte nejvíc v těch nejbližších koncertech? Co vypíchnout? Co by si člověk neměl nechat ujít, pokud teď jste ho třeba zaujali a chtěl by vás vidět naživo?
1: Tak já bych vypíchnul teda velkou akci, co nás čeká, a bude to 1. srpna v Chomutově, kde budeme předskakovat kapele Škvor. Mm-hmm. My jsme s nimi vlastně jednou předskakovali ve Strakonicích a je to pro nás jako mega zážitek. Tam bylo vlastně asi 1500 lidí a pro nás jako to bylo největší publikum, před kterým jsme hráli, takže jako obrovská zkušenost a jako masakr. Mm-hmm. Takže věřím, že tam určitě se vyplatí zajet, protože kromě nás tam budou ještě další kapely dvě, Hammer a Vosolit. Mm-hmm. A jako člověka takovýhle publikum motivuje k nejlepším výkonům, takže dáme do toho všechno.
0: Mm-hmm. Osolit, pokud se nevěli, ty jsou taky, vypadlí se skutečně lidi, jo? Protože v souvislosti se skutečnou ligou jsem je zachytil. Takže Škvor, ale samozřejmě těch koncertů je hromada, který máte před sebou. Teď třeba nejbližší by měl být Holíšov, jestli se nepletu, Pekelný ostrov.
1: Povedlo se nás dostat vlastně na Pekelný ostrov, což je taky další milník pro nás obrovský. Mm-hmm.
0: Holíšov, Hořesedli, Poděbrady, Březnou, Chomutova, Jesenice u Rakovníka, Liberec, ale tam by to možná šlo na Beránský s těma kruťákama. Ty to budou mít kousek, jestli tam jsou vlastně nevím, ale podívám se na to. Dobře, ten seznam koncertů máte na webu a předpokládám a věřím a doufám, že se bude rozšiřovat, že budou přibývat další nějaké příležitosti, kde se jako vidět a poslechnout si muziku. Tak možná pojďme si říct, kde najdu třeba rozcestník ke všem informacím. My jsme říkali, že máte socky a podobně. Taky říkáme celou dobu Fred, což mě teď došlo, že by někdo mohl psát z D, tak je to Fred z T, jako od té Fredky. Kde je třeba váš Ofiko web, kam bychom nasměřovali lidi?
2: No, Ofiko web je určitě fredrock.cz a tam ať lidi najdou naše koncerty, rozcestník na sociální sítě, veškeré informace o nás, zároveň tam máme informace pro pořadatele o naší kapele, odkaz na Instagram, na fotky, kdyby se nás chtěli prohlídnout, tak jsme strašně krásný.
0: A jako máte kapelní image, že, za kterou jste vyhráli. Dobře, takže tohle to je cesta fredrock.cz. Když se bavíme o budoucnu v souvislosti s koncertama, tak pojďme se pobavit ještě krátce o budoucnosti v souvislosti s něčím okolo kapely, nejenom s koncertama. Tady už zaznělo, že vzniká nový materiál, že venku už je jedna věc, což je, jestli jsem to pochopil, od Holiho?
1: Je to tak.
0: Je to tak. Všechny kapely na světě začínají ve skutečné lize a pak pokračují přes Holiho. Já nechápu, jak ten člověk to všechno stíhá, ale jak si chválíte spolupráci s Holim? Kecal vám do toho moc?
1: Jo, a my jsme to chtěli a jsme za to rádi. Já ještě doplním, že vlastně první deska ta nebyla od Holiho, ta byla od Zdendy Šikýře ze studia Hostivař.
0: Ano.
1: A teď jsme zkusili vlastně Holiho a jako jsme neskutečně nadšený. Myslím, že si to sedlo jako a v tom studiu si užíváme mega. No. Takže určitě všechny pecky na druhý desce chceme dělat u Holiho. No.
0: Deska teda vyjde, budete jí dávat, teď první single je venku, a budete cestou jakože dalších singlů, nebo to pak vystřelíte zase až naraz jako desku?
1: Já jsem přemýšlel, že bychom mohli ještě vydat třeba 2-3 singly a pak bychom to dropli jako komplet.
0: Jo. Co se týče vizuální stránky, tady už taky jste říkali, že klipy jsou nějaký na světě, že tomu částečně pomohla i skutečná liga, která to měla v těch cenách. A vždycky se tak jako nabízí otázka, jak to máte vy s klipama, protože u toho se kapely hodně jako liší. Někdo si to dělá celý sám, postaví si to z kámošů, vymyslí ten námět a pak se jako hádají, jak to má vejít, a někdo vsadí jako na někoho úplně mimo, aby měl odstup od kapely. Jak vy tohle to vnímáte? Je to cesta u vás, některá z těchto těch dvou, nebo to máte úplně jinak?
1: My máme klip zatím jenom jeden, právě díky skutečné lize, a jako nikdo z nás úplně nerozumí tomu, jak správně zachytit ten moment, jo, jaký filtr tam dá tohle, takže určitě, kdyby jako máme v plánu další klipy, tak určitě si někoho najdem, kdo tomu rozumí a necháme si poradit. Jo, většinou teda ten scénář u toho pana Kořelníka, tak ten jsme vymýšleli v hospodě, že jsme si sedli, udělali jsme si jako námět přímo s tím s člověkem ze Skuteční ligy, který nám to točil a společně jsme se shodli, jo, tady to dává smysl, to dokážeme natočit, tady to uděláme takhle dobrý, takže jsme si udělali hrubý scénář, no a pak se to přizpůsobovalo jako dle příležitosti, no, když se to točilo.
0: Dobře. Máte v plánu do budoucna až jako zkoušet nabírat nějaký lidi okolo, který by rozšířili ten váš tým? A nebo máte pocit, že u kapely lepší, když se o to postará o celý sama? Teď myslím třeba, jako, že když napíšu o Zimu, to je blbej příklad, na Facebook, tak mi pravděpodobně Ozi neodpoví, ale odpoví někdo jiný. Tak u vás jsem pochopil, že zatím je to tak, že si to děláte sami, ale co do budoucna? Přibude nějaký manažer přes sociální sítě a komunikaci, nebo zůstanete v úzovkách tou malou kapelou, která s fanouškama komunikuje sama?
1: Tak to záleží, zatím se to dá utáhnout, je to taky zvladatelný, takže tu komunikaci s fanouškama zvládáme, ale jako když bych mluvil za sebe, tak já bych nejradši dělal jenom muziku, jo, a neřešil sociální sítě, protože to člověka, to plní mu tu hlavu a nemá pak takovou tu čistou hlavu, aby mohl dělat tu muziku a soustředit se na to. Takže kdyby bylo za mě a měl bych na to peníze a prostor, tak bych určitě nějakého člověka na to bral a já bych se mohl věnovat čistě jenom muzice.
0: Ostatní mlčí, takže souhlasí.
1: Souhlasí. Řekně, tak
0: je to taková tichá kapela, chtěl jsem říct. Dobře, hele, je něco, na co jsem se ještě chtěl zeptat a nezeptal? Je něco, co bychom měli ještě takhle zkázat přes eter, protože čas nám dochází. Tak, aby jsme to neprošvihli, napadá vás něco?
2: Choďte na živou hudbu podporovat vlastní tvorbu.
3: Kapelu Fred.
0: Dobré.
1: Jsme skromí kluci, no.
0: A to je dneska vzácný. Hele, kluci, moc děkuju za návštěvu, ať se daří na všech těch koncertech, které máte před sebou, fakt jich není málo. A doufám, že budou přibývat další i ty po říjnu, protože poslední, který tady vidím zatím, tak je říjnovej. Tak to teprve začíná ta podzimně zimní klubová sezona. A věřím tomu, že se někde potkáme. Samozřejmě zase ve chvíli, kdy z Holiho vypadne nějaká muzika, tak ji pošlete. Ať to tady představíme, ať víme, co je u vás novýho. No a šťastnou cestu zpátky do Rakovníka.
1: Děkujeme. Moc děkujeme.
2: Díky.

Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník.

0: větr.
1: Na Rádio B.
2: Vítejte v čase prázdninovém, milí víťáci, kdy se váš pořad, poháněný příznivým letním větrem, snaží a tuží ze všech sil. Dnes po tisící jste prvé. Obsah mu tradičně určují Jaromír Tůma od mikrofonu a Pavel Černoch z technického zázemí Rádia Beat. Tempo v úvodním otvíráku nasadila k punku a ska se hlásící skupina Flatliner z Richmond Hill v kanadské provincii Ontario. Skladbu In a Peace jsem vydloubnul z jejího 7. alba Cold Water, které vyšlo 8. května a kapelu k nám zaválo po třetí. Ze Stockholmu blíž to k nám má sleaze a glam metalová formace Crash Diet, ale jen náhoda a nikoliv naše sympatie k umění chaosu ji zve do mlýnice po šesté. Album Art of Chaos vypustila rovněž 8. května jako 7. a my z něho hrajeme Sick Enough for Me.

Větrník na Rádiu B. Přitápíme pod kotlem a hollywoodskou skupinu Black Veil Brides sem zvebe po 13. Do Česka trefí, naposledy tu hrála před 4 lety. A jako by se na dnes všichni domluvili, také ona vydala 8. května své 7. album Vindicate. Ale jen zpěvák Andy Biersek zažil a pamatuje začátky kapely, které se datují od roku 2006, kdy se ještě v Cincinnati slížila ke svým vzorům Kiss a Motley Crue. Z letošní novinky odezní Alive.

0: námi. Větrník na Rádiu B.
1: Zpěvačku Lindu Paris, rodačku ze Springfieldu ve státě Massachusetts, řadí v zámoří do alternativního roku anebo pop roku. A přestože spolupracovala s osobnostmi formátu Briana Adamse a Christiny Aguilery, nikdy se mi nehodila do větrníku. Dnes udělám výjimku a pohodlím její kvality a drive v titulní melodii čtvrtého solového alba Let It Die Here, které vyšlo na ovšem 8. května.

0: rest in peace.
1: Vietrník.
2: Vietrník.
1: Na Rádiu B.
3: Linda Perry mě inspirovala k myšlence vyvolat souboj dvou poprokových adeptek opozice v našem pořadu, protože to, jak jsem zaškatulkoval Lindu, platí rovněž o zpěvačce Robin Beck. New Yorkská rodačka měla už koncem 80. let světový hit First Time, ale nás teď zajímá její 12. album Living Proof z 15. května. Z něhož uvádím titulní skladbu.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Větrníky připravuju v určitém předstihu. To si jistě vnímaví býťáci všimli. A tak se snažím vynechat pozvánky na koncerty, protože zejména u zahraničních kapel může na poslední chvíli dojít ke změně programu. Neubráním se však zmínce o souhře mezi mnou a pořadateli vrcholícího Basin Firefestu ve Spáleném Poříčí, kteří měli na plakátech romantické satanisty a okultisty Jotaira, Satén. Zdali pak došlo na opus 3M z třetího alba Gone with the Devil, kterým jsem se po jeho vydání 8. května probíral?

Větrník na Rádiu B. Když jedna z nejhranějších kapel ve Větrníku, Queens Lake z Bellevue ve státě Washington, dala v roce 2012 Geoffu Tateovi padáka, odřízla se tak od zpěváka, který mohl rozprodat enormních 20 milionů kopií jejího třetího alba Operation White Crime z roku 1988. Následně musela respektovat jeho autorská práva na titul, který Tate, co by respektovaný solista, zkřísil 3. května vydáním 3. dílu na albu, z kterého zahrajeme Vulnerable jako příspěvek pravidelné rubriky Ploužák.

0: Větrník.
1: Na rádiu Beat.
2: Může za to rádio, nemyslím to naše, ale jakékoliv rockové rádio. A co se vlastně přihodilo? Nemyslím to jako stížnost, jenom poukazuju na fakt, že rockové písničky se krátí. Zřejmě proto, aby neprotahovali rozhlasové vysílání. Právě proto jsem zavedl rubriku Kláda, aby alespoň jeden pořádný protáhlý flák měl svou pozici v pořadu jistou. I tak ho není jednoduché mezi singly vyhledat, proto jde spíše o polínko, které má jen 7 sekund nad 5 minutami. Jedná se o Steps of Stone, u nás 36. vstup německého kytaristy Axla Rudyho Pella, který vyšel 20. března na jeho 23. CD Ghost Town.

0: s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Co víš o australském progresivním metalu? Kdyby mi někdo takovou otázku položil, opřel bych se o názvy kapel, které jsem pouštěl ve Větrníku. Alchemist, Carnival, 12-Foot Ninja, Voyager, Pliny. A nesměl bych opomenout skupinu Terramaze z Geelongu ve státě Victoria, která nás navštíví po čtvrté. Prvně však upozorní na své 13. album The Silent Architect, které je v prodeji od 8. května. Jako šíp z něho vyšle skladbu Arrow.

0: Větrník. Větrník. Na rádiu B.
1: Když se punkové kapele vece do instrumentáře Kravský zvonec, můžeme očekávat co-punk nebo také alternativní country. Z mnoha amerických příkladů tohoto svérázu bývá obvykle na prvním místě uváděna skupina Social Distortion, založená v roce 1978 ve Fultonu v Kalifornii. Nemohla se proto vyhnout ani našemu vestickému větráku, který roztočí po sedmé. Ponouklo jí k tomu vydání 8. alba, prvního po 15 letech, které si rovněž zvolilo termín vydání 8. května. Na ochutnání doporučuji The Way Things Were.

0: větry.
1: Radio Beat. Ani se nechce při tak rozpustilé muzice věřit, že jsme hráli z alba pojmenovaného Born to Kill, zrozený pro zabíjení. To se dá rychle napravit přehozením výhybky na název Born to Rock, zrozený pro Big Beat, záhlaví písně ve větrníku debitující skupiny Fon Groove z Toronto. V roce 1990 založené trio jsem neznal a nepoušel jednoduše proto, že na album Born to Rock jsme si museli do 15. května čtvrtstoletí počkat. Je to ale zároveň argument, že u Big Beatu věk nehraje roli.

Větrník na Rádiu B. Také na závěr přichází časová pikantérie a anomálie. V roce 2018 v New Yorku dala dohromady skupina s úmyslem hrát hudbu, jakou o 50 let dříve v anglickém Birminghamu vymýšlela jiná kapela, kterou tehdy kdekdo pohrdal. Dneska se jí klaníme a já jsem hrdý, že jsem se s ní osobně seznámil. Mám samozřejmě na mysli Black Sabbath a jejich následovníci, kteří dnešní větrník zakončí, jsou Restless Spirit. Skladbou The Burning Need z jejich čtvrtého bezejmenného alba s datem vydání 8. května se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.